vyroste z mých kostí strom, mé svaly prostoupí jejich kmen, až moje lebka bude znít jak prázdnej starej ořech.

Faruch Bulsara, celému světu známý pod jménem Freddie Mercury. A na rádiu Čas Rock vzdáme hold jemu i kapele Queen. Letos je to navíc rovných 40 let od památného koncertu v Budapešti. A proto se tento víkend budeme věnovat právě legendární kapele. Čekají nás živáky i raritní nahrávky. Víkend s kapelou Queen. Nejsme jen rádi.

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Heřmanice, pozor! V sobotu 5. září od 16 hodin startují 9. slavnosti Heřmanického pivovaru. Na náměstíčku před kostelem svatého Marka čeká poctivé pivo, skvělé jídlo a kapela Úspěch. Pojďte slavit s námi. Váš Heřmanický pivovar.
1: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Jedu vlakem Českých drah.
4: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na milpe.cz. Vše skladem a ihned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
5: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty, vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 21,90. Jemný král sýrů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 39,90. Ale pouze ve středu 2. září jen za 34,90. Jemný kečup od Hamé sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Nebo oblíbenou kofolu originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
3: Už dál nemusíš hledat.
4: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
3: Žádné kompromisy, žádné hranice.
4: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
5: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

herečky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: přijel do rádia, do areálu, otevřel jsem bránu, tak tady na mě jeden takový zajíček venku čekal, tak nějak si na mě divně koukal, tak si říkám, jestli to třeba není domluvená kontrola od pana Rašky, jestli se s ním nedomluvil, že mě tady má hlídat, nevím, nebo má něco za lubem, chystá se mi třeba vlézt do auta, nebo měl hlad, nevím, prostě nějak na mě divně koukal, nebo se jenom chtěl prostě kamarádit, nevím. Bohužel zajíčku nemám čas, protože následující 4 hodinky mám vymezeny pro vás na druhé straně přijímačů. Je tady čtvrtek 3. září a startuje nový ostrý budíček, takže co nás čeká? Spousta věcí. Dostaneme se k tomu postupně, nejprve se pojďme podívat na to, co hudebně zazní v první hodince. Budou to třeba Dire Straits. Chystám taky jednu věc od Ozzyho. A nebo jeden kousek ze severu od Hammerfall. Ani toto ráno, ale nebudou chybět čerstvé zprávy. Ty dnešní přichystal Martin Fabík, takže mu mile rád předávám slovo a vám ještě jednou přeji pohodové ráno.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: A raz, dva, tři, 4,21.
3: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor ve Slezské Ostravě na ulici Frýdecká. Kvůli stavebním pracím je omezený provoz. Dále buďte opatrní na dálnici D1 v oblasti Hulín ve směru na Ostravu. Osobní auto srazilo zvěř. Na místě je policie a doprava je odkloněná po objízdné trase. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
7: Radio Čas Rok. Zprávy.
5: Dobré ráno, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku se začínají rychle plnit dětské kroužky. Nejvyšší zájem je o sport a pohybové aktivity. Například ve Zlíně je už obsazených více než 70% jejich kapacity, přestože většina kroužků začne až v druhé polovině září. Ceny oproti loňsku mírně vzrostly a za pololetí rodiče zaplatí nejméně 1500 korun. Děti mohou vybírat i z netradičních aktivit, jako je háčkování nebo kinologie.
8: Morava aktuálně.
5: Do Frenštátu pod Radhoštěm se vrací skoky na lyžích. V pátek tam začne už 15. ročník memoriálu Jiřího Rašky. Na závod naváže v sobotu další soutěž a celý víkend v neděli zakončí mistrovství Česka, kde se představí také ženy. Závody nabídnou divákům sportovní podívanou přímo pod můstky, kde se bude skákat už od pátku. Olomoucký kraj připravil novou kampaň na podporu dárcovství krve. Zaměří se hlavně na studenty středních škol, ale zapojit se budou moci i učitelé a další školní pracovníci. Více už mluvčí Eva Knajblová.
9: Škola, jejíž studenti a pracovníci dosáhnou během kampaně nejlepšího výsledku, získá od Olomouckého kraje 500 000 korun. Peníze může využít na projekt, který společně vyberou studenti a vedení školy. Při hodnocení se zohlední také velikost jednotlivých škol, aby měli srovnatelnou šanci uspět menší i větší zařízení.
5: Kampaň, která pracuje s motivem upírů, který má mladé lidi zaujmout, poběží 5 měsíců. A fotbalisté Sigmy Olomouc se v sobotu představí doma proti Bohemians Praha. Utkání 7. kola Šance ligy začne na Andrově stadionu v 15 hodin. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Další za hodinu.
8: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: 10 minut po 6. hodině nám na rádiu Čas Rock dohrávají Dire Straits Calling Elvis. Tak se jmenoval tenhle song, který i podle názvu odkazuje na Elvise Presleyho a je to vlastně takový malý příběh o fanouškovi, který se snaží telefonicky spojit se zesnulým Elvisem. Zajímavější je spíš celý nápad, který tenkrát dostal Mark Knopfler, protože on se svého času pokoušel marně dovolat své tehdejší manželce, to známe někdy. No a tak tenkrát poznamenal, že dovolat se jí je asi těžké tak jako volat Elvisovi, což ho právě inspirovalo k napsání této písně. My ale jdeme dál, než se pustíme do muziky v podání Powerwolf, tak si můžeme dát i takovou malou předpověď ohledně toho, co nás čeká. Je tady Milan Gelnar a já jsem zvědav, jestli se těšit mám na ten čtvrtek, nemám. Co vy? Budeme chytřejší zhruba tak za minutku.
1: Čtvrtek bude dnem, kdy na nebi panují silné hvězdné aspekty souladné vítané, které budou velmi zaoblovat hrany možných konfliktů, než na nebi budou také. Skvěle by nám měla fungovat intuice, prosazování spravedlnosti, práva a zákonitostí. Hůře však budeme zvládat své emoce. Co se týká jednotlivých znamení, tak býci by měli být úspěšní v profesních záležitostech. Pany se mohou těšit na nějaké dary a kozorozy by měli mít vše stabilizované. Hodnářům by se mohlo komplikovat uzavírání dohod. Blíženci budou mít tendenci si na sebe nakládat více, než budou zvládat a váhám se bude dařit v citových záležitostech. Lvi se budou častěji radovat a bavit s přáteli. Střelci by měli být pod větším tlakem a beranům se nejspíš nebudou vyhýbat milostné karamboly. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.

0: nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Jsem se tak nechal unést tady tím koncem od YouTube, že jsem zapomněl, že jsem chtěl taky něco říct ještě. No, ale naštěstí jsem to zachránil v pravý čas a my se tak můžeme pustit do další muziky, která bude společně s Ozzy Osbournem a my se s ním vrátíme do roku 1995 a taky zavzpomínáme na slavnou desku Osmosis. Dáme si I Just Wanna You klip, nebo píseň, ke které se natáčel videoklip svého času v Praze. Bylo to konkrétně na třech místech, jestli se nemýlím, bylo to Josefova starý židovský hřbitov, také se natáčelo v okolí Karlova mostu a na pražské Invalidovně. Režíroval to Dean Carr, ale jestli si myslíte, že tenkrát dorazil taky Ozzy, tak jste na omilu. On tady totiž vůbec nebyl, on se dotáčel separé. Nicméně, když je řeč o Ozzy, tak je tady dobrá zpráva, stále se pracuje na filmu, který by měl vypovídat o tomto velikánovi metalové scény. Jedním z producentů celého snímku je jeho syn Jack Osbourne, který nedávno opět potvrdil, že můžeme čekat vážně film, který nebude, nebo bude reálně odpovídat tomu, co se dělo. Bude to i na té drsnější stránky bez umělého přikrášlování a prostě a zkrátka dobře, nebude to další hezký životopis mířící na Oscary. Což zní dobře, já se na to osobně hodně těším a jsem zvědavý. Údajně už je i vybrán herec do hlavní role. Jsem zvědavý, kdo to bude, jestli opravdu vsadí na známé jméno, anebo se objeví nějaký nový talent. To je všechno před námi, i včetně muziky, tu si dáme právě teď.
1: Posloucháte Ostrý

0: Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: 5. září by 80. narozeniny oslavil Farouk Bulsara, celému světu známý pod jménem Freddie Mercury. A na rádiu Čas Rock vzdáme hold jemu i kapele Queen. Letos je to navíc rovných 40 let od památného koncertu v Budapešti. A proto se tento víkend budeme věnovat právě legendární kapele. Čekají nás živáky i raritní nahrávky. Víkend s kapelou Queen. Nejsme jen rádi,

0: do práce, nebo třeba do školy, začal nám školu, nový školní rok, a nebo zkrátka dobře třeba na nákupy. Já vám k tomu pošlu další muziku, ta následující bude mít podobu Chumba Wumby anebo Hammerfall.
1: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Bando, každá změna, která se kdy děje, ať už menší nebo nějaká zásadnější, přináší řadu debat, rozborů a taky logicky to přináší mnoho nespokojených reakcí. Ono to tak nějak v lidech samozřejmě je, že nechtějí měnit něco, na co jsou zvyklí a co nějakým stylem funguje. Ale někdy to chce čas a ono si to prostě nějak sedne. Koho by dneska třeba u nás napadlo řídit auto v levém pruhu? Asi už čeho, nikoho. My se akorát smějeme Angličanům. Ale právě do roku třeba 1939 tomu tak bylo i na našem území. No a podobně tomu bylo i ve Švédsku. Teď se dostávám k té pointě. Protože tam se taky v minulosti uvažovalo o té změně, že se začne jezdit vpravo. A ta změna nastala právě 3. září 1967. Předcházely tomu velké přípravy a taková převýchova švédských řidičů. No ale právě zlomový byl ten 3. září, to ráno, kdy se Švédové probudili, tak museli právě začít jezdit vpravo. Což jako zní pěkně na papíře, ale mě by stejně zajímalo, jak to vypadalo, protože můžete ty lidi samozřejmě převychovávat třeba rok, ale stejně se probudí toho 3. září a podle mě tam musel nastat solidní chaos. Hele, tak snad to nějak zvládli a od té doby jezdí spokojeně vpravo.
1: Tam je Žatecká, tam. Tam je Žatecká. Tam.
2: No tak já vím, tam je Žatecká, kluci, tak.
1: Tak jeď dopředu, já nechci dozadu.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Tak společně s kapelou Paradise Lost uzavíráme první hodinku Ostrého budíčku. 10 vteřin nám chybí do doby, kdy na kukačkách začne bouchat 7. hodina raní. Já vám přeji pohodlný poslech a přát vám ho budu také, třeba s kapelou Orden Ogan. Dáme si taky Boston. Vzpomeneme taky na jednu desku, která se po čase ukázala jako zásadní, ale tenkrát to nikdo nemohl tušit. No a nabídnu Sum 41. Nejprve si ale dáme zprávy, takže si slovo přebírá Martin Fabík.
1: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days. Čas rok. Čas rok.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Do Brna, do Prahy.
8: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
9: Jedu vlakem Českých drah.
10: Heřmanice, pozor! V sobotu 5. září od 16 hodin startují 9. slavnosti Heřmanického pivovaru. Na náměstíčku před kostelem svatého Marka čeká poctivé pivo, skvělé jídlo a kapela Úspěch. Pojďte slavit s námi. Váš heřmanický pivovar.
11: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a ihned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
12: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP, zdravotní pojišťovna.
13: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
14: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Orlové v ulici 17. listopadu. Stala se tady nehoda nákladního vozidla. Na místě je policie, hrozí omezení provozu. Dále buďte opatrní v Příboře v ulici Tovární. Srazila se tady dvě osobní auta. A pozornost se vyplatí v oblasti Brno-Venkov na silnici 52 poblíž Popovic. Nákladní auto se střetlo s osobním. Situace je bez zranění. My vám přejeme šťastnou cestu.
15: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobyelektro.cz.
16: Rádio Čas Rock. Zprávy.
14: Zdravím rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás Martin Fabík. V Česku se po deštivém a chladnějším počasí výrazně zlepšily podmínky pro růst hub. Houbaři se v posledních dnech chlubí plnými košíky hřibů, klousků, bedel nebo píchavek. Nejlepší podmínky jsou hlavně v pohraničí, především na severu Čech. Naopak na jižní Moravě zůstává situace méně příznivá. Houbaři by měli být navíc opatrní a sbírat jen druhy, které bezpečně poznají.
17: Morava aktuálně.
14: V Karviné starém městě pokračuje výstavba nové lávky přes řeku Olši. Ta vytvoří nové a bezpečné spojení mezi oběma břehy a zároveň doplní síť cyklotras v této části města. Více nám řekla mluvčí Monika Danková.
18: Budoucí ocelová lávka bude měřit přibližně 104 metrů a široká bude necelé 4 metry. Propojí ulice U řeky a Sovinecká. Součástí projektu je také vybudování přibližně 112 metrů navazující cyklostezky, úprava stávající trasy a protipovodňové hráze na pravém břehu Olše.
14: Brněnské Vinohrady by mohly získat nový parkovací dům se stovkami míst. Nabídnout má celkem 371 stání a v přízemí také prostor pro obchody a služby. Součástí projektu mají být také úpravy okolí, více zeleně a širší chodník v Bzenecké ulici. Stavba má především vzniknout kvůli dlouhodobě přeplněnému parkovišti v okolí. A šance Národní liga nabídne dva zápasy s fotbalovými týmy. SK Prostějov v pátek od 18 hodin nastoupí doma proti FC Táborsko na stadionu za místním nádražím. V sobotu pak SFC Opava přivítá v Simply aréně pražskou Duklu, také od 18 hodin. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
19: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: nám dohráli Crowding House, tak pokračujeme dál. Já tady mám jeden historický milník spjatý s 3. zářím. Psal se totiž rok 2008 a Slipknot se svou deskou All Hope Is Gone dostali do čela americké hitparády. Bylo to ale takzvaně, jak se říká, oprsa, protože prodali v úvozovkách pouze o 1134 kusů více než rapper The Game se svou nahrávkou LAX. Já bych se u té desky All Hope Is Gone chtěl trošičku zastavit, protože ona svého času byla přijata celkem rozporuplně, ale on to byl totiž tenkrát návrat po 4 letech a očekávání byla velká, navíc kapela se v té době nacházela skutečně na vrcholu. A jak se ukázalo, ono to byla vlastně poslední deska s tou klasickou sestavou, kde se na písních ještě podíleli Joey Jordison a Paul Gray. A možná, kdyby to tenkrát lidé nebo fanoušci věděli, tak by se k ní stavěli jinak. Já jsem si osobně nikdy nemyslel, že se jedná o špatnou nahrávku, naopak. Za mě jsou na ní perfektní fláky, jako třeba Gematria nebo ústřední All Hope Is Gone, ale my si dáme jinou záležitost právě z této desky, která v roce 2008 dobila americkou hitparádu. Tady máte Psychosocial.
1: Posloucháte Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

Mě včera zaujala jedna zpráva o takovém ostrově, který se nachází v okolí Kanady, respektive se nenachází, ono záleží, jak se tomu ostrovu chce. Ono na vodní ploše kanadského jezera Winston se totiž koncem července objevil nový plovoucí ostrov. Všiml si ho jeden místní obyvatel, nebyl určitě sám, a tak ho taky zachytil na video. A jeho existenci také potvrdili satelity, takže to nebyl žádný výmysl. Jenže ten ostrov se v následujících dnech tak trošičku ztratil a nikdo nevěděl, kde je. Na konci srpna se ale opět objevil, ale na úplně jiném místě, takže z toho byla taková záhada, která možná má nakonec celkem jednoduché řešení. Jinak podle odhadu ten ostrov měl zhruba 70 metrů na šířku a na délku 140 metrů. No a podle všeho se ten ostrov vlastně nejprve formoval několik let podél pobřeží, kde se hromadilo naplavené dřevo, do toho, což vlastně umožnilo rostlinám, aby se do toho tak nějak zapletli, zakořenili a vlastně vyrostly stromy, a proto se to takhle úplně vytvarovalo. A letos byla ta nádrž velice naplněná, protože to vodní jezero je svým způsobem taková vodní nádrž, a tím, jak stoupla voda, tak se tahle ta část prostě odlomila a vydala se na otevřenou vodu. Což je teda vysvětlení, které údajně dává největší smysl. Ale já už úplně vidím tu situaci, jak jako přijde frajer, někde přiletí do hospody nebo na úřad, to je jedno, a všem oznámí slavnostně, objevil jsem ostrov. Tak se tam, že jo, všichni poběží podívat, přijdou na to místo a tam nic. Tak se na něm zase všichni podívají a řeknou, jo, jasně, že ne, to víš, že jsi viděl ostrov. No, těžko říct, možná je v tom třeba něco jiného. Možná je to jako v tom slavném seriálu a ten ostrov nám tady cestuje v čase.

0: třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
1: Megakoncert Rádia Čas.
0: 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rokovánoc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Čas rok.
3: Čas rok.
4: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
5: Máme.
6: Kolik?
5: Stovku.
6: Na co?
5: Na koláč.
7: Kuju.
6: Není zač.
5: Mami.
6: Kolik?
5: 300.
6: Na co?
5: Na kino. Kuju.
6: Není zač.
8: Mami.
6: Kolik?
8: 500.
6: Na co?
8: Na jílo.
6: Není zač.
9: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
10: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Backstage na rádiu Čas Rock.
13: Ahoj rockeři a rockerky, tady je Zbavoš. Týden se s týdnem opět sešel a já mám pro vás pozvánku na dnešní večer. Zajímavá muzika a velmi zajímaví hosté, to je opět pohled na letní Masters of Rock. Tentokrát je s kanadskými Voivod. Od 7 večer se na vás těším.

0: Ale byla kapela Boston na rádiu Čas Rock Don't Look Back. No ale my jsme se zpátky ohlédli s tohle kapelou do roku 78 a s následující pozvánkou vlastně do roku 1986, protože já mám pro vás pozvánku do kina, ale dneska to nebude na klasický film, ale spíše na sportovní dokument a tak trošičku povinnost pro všechny milovníky fotbalu, protože do vybraných kin vstupuje zápas století. Tento dokument nás vrátí právě do finále mistrovství světa ve fotbale v roce 1986 a legendární bitva mezi Argentinou a Anglií, protože ono tehdy nešlo jenom o tu bitvu sportovní. Tohle utkání se odehrálo pouhé 4 roky po skončení války o Falklandy, což zápasu dodalo obrovské geopolitické napětí. Zatím ten snímek sbírá chválu, kde to jenom jde, takže já myslím skutečně, jestli máte rádi tyto příběhy, tak byste měli vyrazit do kina a podívat se na zápas století.
1: Es solo fútbol y punto.
2: We're here to play football. Don't confuse the two issues.
3: Sunday's World Cup match between England and Argentina will be played in a sporting spirit.
0: Samozřejmě snímek rozebírá také slavný výkon Diega Maradony a jeho kontroverzní gól nazvaný Boží ruka. Takže jak říkám, zajděte, tohle vypadá skvěle, má to parádní střih a jestli vám chybí nějaké to fotbalové vzdělání, tak si ho tady určitě doplníte.
4: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro Budíček na rádiu Čas Rock.

0: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio. Rádio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. S Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě. Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
0: Čas rok. Čas rok.

0: Máme 7:45 a já tady mám jednu zprávu z WhatsAppu. Ahoj Tome, jsem na služebce v Thajsku a moje práce skončila o den dřív, tak čekám na letadlo, na hotelu a čerpám free drinky, co mi slečna na recepci při check-inu dala. Dobře, no. Zahraj mi prosím oblíbené sestřičky, už se těším, až uslyším češtinu naživo. Dík Sigi, v pohodě, muzika je tady, ty si to ještě užij v Thajsku, než ti poletí letadlo a hlavně bezpečný návrat domů.
1: Posloucháte Ostrý

0: Tak tohle byli Iron Maiden na závěr další hodiny Ostrého budíčku. Já vám přeji pohodový poslech, připomínám také, že máme čtvrtek 3. září. Pojďme se podívat, co nás čeká v další části, řekněme v té druhé polovině. Tak bude to namátkou i česká muzika, a to v podání Protea. Dáme taky Joe Cockera. Nebo uskupení jménem 6AM. Ale budu pro vás mít také novinky z muziky, která zaznívá na stanici Čas Rok natvrdo. Nejprve ale zprávy, které si dnes pod svá křídla vzal Martin Fabík.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do Kik přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně pouze s kartou výhod MyKik. Kik. Víc než si myslíte.
5: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Příboře v ulici Komenského. Stala se tady nehoda dvou osobních vozidel. Stále buďte opatrní v Orlové v ulici 17. listopadu. Probíhá zde vyšetřování nehody, hrozí omezení provozu. A pozornost se vyplatí na silnici 55 v oblasti Rohatec. Srazila se tady dvě osobní auta. Na místě je policie. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
7: Rádio Čas Rok. Zprávy.
5: Zdravím, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. Letošní léto bylo v Česku druhé nejteplejší od roku 1961. Horko přineslo několik teplotních rekordů, včetně českého maxima 41,9 stupně naměřeného v Doksanech. Teploty letos překročily 40 stupňů hned v 5 dnech a tropických dnů bylo celkem 51. Podle televize LTV Plus byl i rekordní počet tropických nocí, kterých meteorologové napočítali 35.
8: Morava aktuálně.
5: Ostrava jich chystá velké změny u několika ubytoven. Bývalá ubytovna Sojiva v Zábřehu je už vyklizená a městský obvod připravuje její demolici. O budoucím využití pozemku zatím není rozhodnuto a hotelový dům Hlubina v Hrabůvce čeká rozsáhlá rekonstrukce, po které tam vznikne více než 230 bytů. Radnice zároveň řeší také budoucnost dalších ubytoven. Luhačovice chystají stavbu nového moderního centrálního dětského hřiště. Nový herní areál vyroste na pozemcích přímo před budovou základní školy. Více podrobností má mluvčí města Hana Srncová.
9: Cílem města je vytvořit moderní a atraktivní prostor, který nabídne dětem kvalitní místo pro hru a pohyb a rodičům příjemné zázemí. Připravované dětské hřiště bude náhradou za areál v zámecké zahradě. Součástí širšího projektu bude v budoucnu také vybudování vnitřní herny v budově základní školy v prostorách bývalé školní kuchyně. Vzniknout zde má také sociální zázemí s kuchyňkou.
5: Se stavbou by se mělo začít ještě letos. A dnes začíná nový ročník hokejové ligy mistrů a představí se v něm také tři české týmy. Pardubice, Plzeň a Liberec čekají soupeři ze Švédska, Finska, Švýcarska nebo Francie. Letošní ročník vyvrcholí v únoru, kdy poznáme nového vítěze. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.
10: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

taková krásná pohodovka od kapely Gin Blossoms. Hey Jealousy, 8 hodin 10 minut, ladíte ostrý budíček na rádiu Časrok. No ale my si od té klidnější, no relativně klidnější muziky, teď odpočineme a naopak hrábneme do strun, protože já pro vás mám pár upozornění na muziku, kterou můžete v těchto dnech slýchávat na stanici Časrok natvrdo, aneb naše sesterská stanice, projekt, kde se s tím tak trošičku nemažeme a kde si přijdou na své všichni milovníci tvrdších žánrů. Takže pojďme se podívat, jaká muzika tam tu a tam přistála v těch minulých dnech. No, máme tady třeba kapelu Angelus a Patrida, což je trash metal ze Španělska, takže až si budete pochutnávat na paele, nebo si budete dávat gazpacho, tak si k tomu dejte právě tohle.

Evropě ještě zůstaneme, protože jedna z novější muziky, která přistála na stanici Čas rok na tvrdo, je uskupení Paleface Swift, mladá krev ze Švýcarska. Pánové jsou skloňováni čím dál tím častěji v různých predikcích, že by mohli dobít metalovou scénu. A s čím se hlavně vyznačují, tak to jsou velice živelné koncerty, které můžete vidět tu a tam i u nás.

No a doplnili jsme taky pár fláků od provokatérů, profesionálních provokatérů Body Count. Ti letos předvedli parádní show také na festivalu Brutal Assault a pánové kolem Ernieho C a Ice-T stále mají co nabídnout. Stále je to paráda a právě na stanici Čas rok natvrdo se můžete těšit na některé novější i starší fláky.

Takže to je taková malá vábnička na naší sesterskou stanici Čas rok na tvrdo, kterou můžete ladit buď to s prostřednictvím play.cz, anebo přímo webovky k tomu určené natvrdo.časrok.cz.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekon...

0: O první zářijovou novinku týdne Rádia Čas Rock se postará domácí partička Kafe 80, která má venku single s názvem Spověď. Ten je o běžném životě, který někdy přináší velice zajímavé situace, tak si je pojďme připomenout a vy můžete dát vědět, co na ten jejich kousek říkáte.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: Velikonoční ukázky. Nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu rádia Čas Rock a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: Čas Rock.
4: Čas Rock.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
9: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
0: Přijďte na tradiční dožinky do Horních Tošanovic. Už v sobotu 12. září od 1 hodiny u motelu Turist. Čeká vás dožinkový průvod, hromada jídla a zábavy pro celou rodinu. Nenechte si ujít ani večer s kapelou Doga. 12. září dožinky Horní Tošanovice.
10: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Společně proplouváme ostrým budíčkem čtvrtek 3. září. To je dnešní datum, tak se pojďme podívat, jaké zajímavé údaje tady najdeme. Co se týče svátků, tak slaví Bronislav a aby to nebylo líto Bronislavám, tak ty slaví taky. Takže určitě všem takovým tohoto jména přejeme všechno nejlepší a užijte si čtvrteční den. Když se ale koukám dál, tak tady vidím ještě jeden údaj a sice, že máme den, mezinárodní den mrakodrapů, takže si klidně nějaký postavte. Samozřejmě otázka je, co už se bere jako mrakodrap, jo? Tak pozor, jestli nevíte, tak mrakodrap se označuje budova, která má nějakých 40 pater minimálně a minimálně 150 metrů na výšku. Vůbec první mrakodrap to by měl být ten z roku 1885, Home Insurance Building v Chicagu. Ten měl teda jenom 10 pater a výšku 42 metrů, jo? Ale tenkrát se to tak bralo. Mimochodem nejvyšší budova na světě, jestli chcete vědět, tak ta se nachází v Dubaji a má úctyhodných 828 metrů. Což je oproti našim rádobým mrakodrapům opravdu rozdíl. Co se týče českého území, tak my sice označujeme tady pár budov jako mrakodrapy, ale v tom českém prostředí se spíše jedná o výškové domy. I když měli bychom se dočkat něčeho takového podobného v Ostravě. Uvidíme, jak moc to vysoké vůbec bude. A když se tady podívám na další zajímavé věci ohledně mrakodrapů, tak třeba možná nevíte, že oni bývají navrženy tak, aby se ve větru mírně kývali, ale je to takový pohyb minimální, že pro člověka uvnitř je to naprosto nepostřehnutelné. Takže si dneska klidně můžete zajít s Bronislavou anebo Bronislavem na nějaký výškový bod a pokochat se pohledem, jestli vám to teda samozřejmě nevadí. Já vám všem posílám bez rozmyslu a bez rozdílu jmen a budov, ve kterých bydlíte, muziku, takže tady je Proteus.
1: Posloucháte Ostrý

Tak tohle byla muzika v podání kapely Varant a ta následující bude dle vašeho výběru. Přišla mi tady SMSka. Čau Tome, chtěli bychom nechat zahrát Dakotu, myslím, že jsou to Stereophonics. Během

0: dovolené v Itálii nám to hrálo téměř každý den. Zdraví Lenka a Tomáš, snad poslouchají i včas Lukášem, které jsme tam poznali. Bylo to fajn a snad zase za rok. Tak jo, ano, správně jsou to Stereophonics. Vám teda evidentně se dovolená vydařila i díky této muzice, tak si to pojďme připomenout.
1: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na dermax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
7: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro. Budíček na rádiu Čas Rock.

0: Tohle byla kapela Placebo, 3 minutky před 9 hodinou. To znamená, že čtvrteční ráno se nám tak trošičku mění ve čtvrteční dopoledne. Sluníčko svítí, alespoň tady, teďkonc v Ostravě, takže venku je příjemně. A já doufám, že i na vaší straně jsou ty pocity příjemné a že se vám daří. Ať už je to v práci, nebo třeba doma při nějaké činnosti. Já vám k tomu určitě budu posílat další muziku po 9 hodině, například Airborne. Zazní také Gotthard. Ale řeknu vám, kam si třeba dnes večer, respektive v noci, můžete zajít na kapelu Battle Beast. Přednost ale mají zprávy, takže předávám slovo do redakce, kde už čeká Martin Fabík.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Heřmanice, pozor! V sobotu 5. září od 16 hodin startují 9. slavnosti Heřmanického pivovaru. Na náměstíčku před kostelem svatého Marka čeká poctivé pivo, skvělé jídlo a kapela Úspěch. Pojďte slavit s námi. Váš Heřmanický pivovar.
6: Do Brna, do Prahy.
7: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
1: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP zdravotní pojišťovna.
2: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Ostravě na trase Český Těšín Opava v oblasti Radvanice a Bartovice. Stala se tady nehoda 3 osobních vozidel. Může hrozit omezení provozu. Dále buďte opatrní na Olomoucku na dálnici D35 ve směru na Ostravu. Srazily se tady 2 osobáky. A pozornost se vyplatí v Luhačovicích v ulici Družstevní. Osobní auto se střetlo s dodávkou. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
4: Rádio Čas Rock. Zprávy.
2: Zdravím rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás opět Martin Fabík. V Česku se začínají rychle plnit dětské kroužky. Nejvyšší zájem je o sport a pohybové aktivity. Například ve Zlíně je už obsazených více než 70% jejich kapacity, přestože většina kroužků začne až v druhé polovině září. Ceny oproti loňsku mírně vzrostly a za pololetí rodiče zaplatí nejméně 1500 korun. Děti mohou vybírat z netradičních aktivit, jako je háčkování nebo kinologie.
5: Morava aktuálně.
2: Do Frenštátu pod Radhoštěm se vrací skoky na lyžích. V pátek tam začne už 15. ročník memoriálu Jiřího Rašky, který připomíná legendárního českého skokana a olympijského vítěze. Na závod naváže v sobotu další soutěž a celý víkend v neděli zakončí mistrovství Česka, kde se představí také ženy. Závody nabídnou divákům sportovní podívanou přímo pod můstky, kde se bude skákat už od pátku. Olomoucký kraj připravil novou kampaň na podporu dárcovství krve. Zaměří se hlavně na studenty středních škol, ale zapojit se budou moci i učitelé a další školní pracovníci. Více nám řekla mluvčí Eva Knajblová.
6: Škola, jejíž studenti a pracovníci dosáhnou během kampaně nejlepšího výsledku, získá od Olomouckého kraje 500 000 korun. Peníze může využít na projekt, který společně vyberou studenti a vedení školy. Při hodnocení se zohlední také velikost jednotlivých škol, aby měli srovnatelnou šanci uspět menší i větší zařízení.
2: Kampaň, která pracuje s motivem upírů, který má mladé lidi zaujmout, poběží 5 měsíců. Potom kraj výsledky vyhodnotí a rozhodne o případném pokračování. A fotbalisté Sigmy Olomouc se v sobotu představí doma proti Bohemians Praha. Utkání 7. kola šance ligy začne na Andrově stadionu v 15 hodin. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
7: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Poté, co nám dohrávají Airborne, tak se můžeme taky podívat do kalendáře z důvodu oslavy narozenin. Mám tady dvě jména, jedno sportovní, jedno, řekněme, filmové nebo seriálové. Tak pojďme na ten sport a je to české jméno, protože 54 let dnes slaví Martin Straka, bývalý elitní hokejový útočník, majitel medailí z mistrovství světa, olympiády, finalista Stanley Cupu. A když jsme u toho NHL, tak v téhle soutěži zaznamenal 717 kanadských bodů. A některé byly velmi důležité. Druhé jméno, které tady mám, tak to je Charlie Sheen, americký herec, nejenom komik. Já myslím, že on mnohokrát dokázal ve své kariéře, že zvládl úplně v pohodě a s grácí odehrát i vážné role, ať už to bylo Wall Street, tak to byla Četa, anebo další, teď mi myslím napadá film, který se jmenoval Terror, kde taky stvárnil poměrně psychopata, ale on je to kromě toho všeho i profesionální zlobivec, který neměl problém během svého, řekněme, divokého období, problém ukecat pilota letadla, ať mu to letadlo prostě půjčí, bez ohledu na to, že na palubě byli normální cestující. No, je to zkrátka dobře, nebo byla hlavně neřízená střela a člověk, kterého taky dohnal jeho nespoutaný a životní styl, protože od roku 2015 je také HIV pozitivní.
1: K tomu mě vážně nepotřebuješ, to zvládneš bez pomoci.
2: Zavři za sebou dveře.
1: Jo, zavřu je. Pak je zatluču, přelepím páskou a pověsím na ně obrázek něčeho veselějšího, třeba letecký katastrofy.
0: Takže přejeme všechno nej a to samozřejmě platí i o vás, jestli slavíte dnes nebo znáte někoho, užijte si to a to si dovolím popřát za celou naší bandu tady v rádiu. A posílám další muziku.
3: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Tak tohle byla kapela Nová Růže na rádiu Čas Rock. 9 hodin 21 minut. Před námi je muzika v podání finských Battle Beast. Kapela, která prošla zásadní obměnou v loňském roce, protože je počase opustila zpěvačka Nora Lumio, ale vlastně hned den poté, co to bylo oznámeno, tak přišla nová pěvice Marinela Toráka. No a právě s touto zpěvačkou už zítra Battle Beast dorazí tady kousek k nám, protože vystoupí na havířovských slavnostech, no respektive zítra. Oni vystoupí, ano, v pátečním programu, ale 0:15 tady vidím. To znamená, že teoreticky vystoupí v sobotu ve 12:15 ráno. Jestli k tomu bude nějaké to spožděníčko ohledně kapele předtím, tak se můžete těšit, že to začne ještě o něco později. Takže samozřejmě záleží, jestli se chystáte na tuhle kapelu, tak se podle toho zaříďte. Moc to nepřehánějte, ať neusnete, tak si naříďte budík, ano. A hlavně si to užijte a klidně dejte vidět, jak to kapele šlape s novou zpěvačkou. My si dáme ještě tu tvorbu, kde se právě mikrofonu ujala Nora Lumio, a dáme si skladbu Eden.
1: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro. Budíček na rádiu Čas Rock.

0: Taková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Lenny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Časrok.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: 5. září by 80. narozeniny oslavil Farouk Bulsara, celému světu známý pod jménem Freddie Mercury. A na rádiu Čas Rock vzdáme hold jemu i kapele Queen. Letos je to navíc rovných 40 let od památného koncertu v Budapešti. A proto se tento víkend budeme věnovat právě legendární kapele. Čekají nás živáky i raritní nahrávky. Víkend s kapelou Queen. Nejsme jen rádi.

Tohle byla kapela Vohnout, 9 hodin 34 minut, my se pomaličku blížíme do finiše, ale ještě předtím tady mám i jedno dopravní info, které poslal Tatar, takže jestli se pohybujete někde kolem Rudné, dejte bacha.

Make my day a Godhard na vlnách Rádia Čas, rok 8 hodin po půl desáté. No, bando moje, vy si ten den udělejte taky podle sebe, ať se vám to vydaří při čtvrtku. Já každopádně odcházím, ale jenom na několik desítek hodin, protože zítra ráno před šestou bude startovat další Ostrý budíček. Následující chvíle si ale vezme pod svá křídla Honza Prokeš, kterému předávám slovo. S vámi se loučím, posílám na rozloučenou další muziku v podání kapely Jamaron a budu se těšit zase zítra ráno

0: Rock. Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Čas Rock.
0: Čas Rock.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: A raz, dva, tři, 4,21.
8: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%.

vás všechny zdraví nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeš, který vám opět bude v následujících 5 hodinách servírovat skvělou muziku, ze které do úvodu vybírám Volbeat. Nebude chybět Ronnie James Dio? Tak jako Titanic. No jo, je to pravda, no. To je malý výběr z toho, co na rádiu Čas rok zazní. Milan Gelnár, ten nám prozradí, cože nás čeká a co se stalo. Tak to ví Martin Fabík, který nám to ve zprávách určitě velice rád prozradí. No a já, co já? Já vám přeju pěkné čtvrteční dopoledne.

0: našlapaným programem Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Stále si dávejte pozor na trase Český Těšín Opava v oblasti Radvanice a Bartovice. Stala se tady nehoda tří vozidel. Očekávejte omezení provozu. Dále buďte opatrní v Kroměříži v ulici Hulínská. Osobní auto se střetlo s motorkou. Na místě jsou záchranné složky. A pozornost se vyplatí na dálnici D1 v oblasti Brno-Jih ve směru na Prahu. Nákladní auto se srazilo s osobním. Je zde omezení provozu. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
5: Radio Čas Rock.
0: Zprávy.
3: Zdravím rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás Martin Fabík. V Česku se po deštivém a chladnějším počasí výrazně zlepšily podmínky pro růst hub. Houbaři se v posledních dnech chlubí plnými košíky hřibů, klousků, bedel nebo píchavek. Nejlepší podmínky jsou hlavně v pohraničí, především na severu Čech. Naopak na jižní Moravě zůstává situace méně příznivá. Houbaři by měli být navíc opatrní a sbírat jen druhy, které bezpečně poznají.
0: Morava aktuálně.
3: V Karviné starém městě pokračuje výstavba nové lávky přes řeku Olši. Ta vytvoří nové a bezpečné spojení mezi oběma břehy a zároveň doplní síť cyklotras v této části města. Více nám řekla mluvčí Monika Danková.
6: Budoucí ocelová lávka bude měřit přibližně 104 metrů a široká bude necelé 4 metry. Propojí ulice U řeky a Sovinecká. Součástí projektu je také vybudování přibližně 112 metrů navazující cyklostezky, úprava stávající trasy a protipovodňové hráze na pravém břehu Olše.
3: Brněnské Vinohrady by mohly získat nový parkovací dům se stovkami míst. Nabídnout má celkem 371 stání a v přízemí také prostor pro obchody a služby. Součástí projektu mají být také úpravy okolí, více zeleně a širší chodník v Bzenecké ulici. Stavba má především vzniknout kvůli dlouhodobě přeplněnému parkovišti v okolí. A šance Národní liga nabídne dva zápasy s fotbalovými týmy. SK Prostějov v pátek od 18 hodin nastoupí doma proti FC Táborsko na stadionu za místním nádražím. V sobotu pak SFC Opava přivítá v Simply aréně pražskou Duklu také od 18 hodin. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.

0: Železný král od Roxoru právě teď u nás na rádiu Čas Rok. Před námi další hromada skvělé muziky, ale taky ten, který do našeho vysílání pravidelně patří. Milan Gelnár.
1: Tak bude dnem, kdy na nebi panují silné hvězdné aspekty souladné vítané, které budou velmi zaoblovat hrany možných konfliktů, než na nebi budou také. Skvěle by nám měla fungovat intuice, prosazování spravedlnosti, práva a zákonitostí. Hůře však budeme zvládat své emoce. Co se týká jednotlivých znamení, tak býci by měli být úspěšní v profesních záležitostech. Pany se mohou těšit na nějaké dary a kozorozy by měli mít vše stabilizované. Hodnářům by se mohlo komplikovat uzavírání dohod. Blíženci budou mít tendenci si na sebe nakládat více, než budou zvládat a váhám se bude dařit v citových záležitostech. Lvi se budou častěji radovat a bavit s přáteli. Střelci by měli být pod větším tlakem a beranům se nejspíš nebudou vyhýbat milostné karamboly. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár. Čas rok, Čas rok.

0: Na rádiu Čas Rok nám dozněli Volbeat a před námi je Ronnie James Dio, kterého zvětší společnost Knuckle Bones v unikátním projektu. Ten bude obsahovat plně hodnotný multiplayerový 3D svět s hromadou digitálních technologií. Společně s ní se tak můžeme připomenout celou tu jeho hudební kariéru od Rainbow přes Sabaty až ke své solové dráze. Tato raritka dostala jednoduchý název Dio Backstage Experience a bude k mání na platformě už zmiňovat. Společnosti. Já si myslím, že skladba Hungry for Heaven, kterou si za chvíli od něho dáme, tak ta toho všeho bude součástí. No a tak si pojďme dát takový malinký předkrm. Pěkné dopoledne. Radio Čas Rok. Radio
1: Čas Rok. Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: Máme.
3: Kolik?
2: Stovku.
3: Na co?
2: Na koláč.
4: Koju.
3: Není zač.
2: Máme.
3: Kolik?
2: 300.
3: Na co?
2: Na kino.
4: Koju.
3: Není zač.
5: Máme.
3: Kolik?
5: 500.
3: Na co?
5: Na jídlo.
3: Není zač.
6: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
10: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 21,90. Jemný král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 39,90, ale pouze ve středu 2. září jen za 34,90. Jemný kačup od Hamé sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Nebo oblíbenou kofolu originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz. Chcete vědět něco o svém zdraví? Užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
11: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rok.
12: Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rokové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádiu Čas Rok a buď ve hře.

0: Těsně před 10:30 nám na rádiu Čas Rok dozněli kolektiv Soul, no a před námi co jiného než písnička na přání. 725 33 11 55.
1: Čas Rok.

0: Posloucháte Rádio Čas Rok, no a v něm teď dostává prostor taky Tatar. Zdravím tě, ahoj.
1: Čau, čau, zdravím všechny v éteru.
0: Nazdar, nazdar, tak jak to vypadá na silnicích?
1: Na silnicích, no nic moc, uspané, tam vlastně v Radvanicích nebo v Kunčicích bouračka, že, přijel to v sobě v levém pruhu za zatačkou, ale se nesrovoval. No, ale jinak, nevím, bo furt stojím, stojím od úterka.
0: Takže nejsi placený od kilometra, jo?
1: No, nevím, o čeho.
0: Ale... furt stojí, to je dobré, ale no. Tak fajn. A jak to vidíš, do kolika ještě bude stát? Ne, ti no, bude stát, ale...
1: No, tak ještě dvě hoďky a balím to. A potom jde zítra na pohřeb, no, ale nevadí, po pohřebu zase to vrve Revika.
0: Dobrá, vybral jsi Jirku Schellingera, komu?
1: No, Jirku Schellingera, no, ty naše rokové draky, no, nebo spíš, no, jsou to draky, protože jsem viděl, že Max už dělal za sobě na víkend.
0: Ano.
1: O nějaké ty bedinky a tak dále. No a všem motorkářům, jezděte opatrně, bude hezky a konec sezóny ještě je v nedohlednu.
0: Máš recht, kamaráde. Tak fajn, tak velké díky za zavolání, tobě to rychle uteče. Ahoj.
1: Čau, čau.

0: 6. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc fakci, banány kilo za 14,90 a hrozny révy věné bílé bez semené 500 gramů za 27,90. Penny.
3: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.

závěr hodiny se nám na rádiu Čas Rock postarali Foo Fighters a budeme pokračovat se Suicidal Tendency. Tvojí prostor dostanou taky Brainstorm a nebo Mr. Ozzy.

0: Umrkneme na novinku týdne a taky na to, co si pro vás Rádio Čas Rok chystá na ten následující víkend. No je to hodně, nebudu to zdržovat. Marťo, pojď, ty máš tady zprávy a já vám přeju pěkné dopo.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas Rok. Více na webu Rádia Čas Rok a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Čas Rok.
5: Čas Rok.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
10: Do Brna, do Prahy.
11: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
12: Jedu vlakem Českých drah.
13: Heřmanice, pozor! V sobotu 5. září od 16 hodin startují 9. slavnosti Heřmanického pivovaru. Na náměstíčku před kostelem svatého Marka čeká poctivé pivo, skvělé jídlo a kapela Úspěch. Pojďte slavit s námi, váš Heřmanický pivovar.

0: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
1: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
2: Aktuálně si dávejte pozor v Uherském Hradišti v ulici Tyršovo náměstí. Stala se tady nehoda dvou osobních aut. Stále buďte opatrní v Kroměříži v ulici Hulínská. Osobní auto se střetlo s motorkou. Na místě jsou záchranné složky. A pozornost se vyplatí na dálnici D2 v oblasti Brno-Venkov, poblíž Modřic. Srazily se tady dva nákladní automobily. Může hrozit omezení provozu. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
4: Rádio Čas Rok. Zprávy.
2: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok a vítá vás Martin Fabík. Česká armáda testuje nové maskování. Po více než 30 letech chce nahradit současný vzhled uniformem modernější kamufláží, která má být univerzálnější a využitelná v lese, otevřené krajině i městské zástavbě. Nové uniformy by měli vojáci dostávat od roku 2029.
5: Morava aktuálně.
2: Ostrava jich chystá velké změny u několika ubytoven. Bývalá ubytovna Sojiva v Zábřehu je už vyklizená a městský obvod připravuje její demolici. O budoucím využití pozemku zatím není rozhodnuto a hotelový dům Hlubina v Hrabůvce čeká rozsáhlá rekonstrukce, po které tam vznikne více než 230 bytů. Radnice zároveň řeší také budoucnost dalších ubytoven. Luhačovice chystají stavbu nového moderního centrálního dětského hřiště. Nový herní areál vyroste na pozemcích přímo před budovou základní školy. Více podrobností má mluvčí města Hana Srncová.
6: Cílem města je vytvořit moderní a atraktivní prostor, který nabídne dětem kvalitní místo pro hru a pohyb a rodičům příjemné zázemí. Připravované dětské hřiště bude náhradou za areál v zámecké zahradě. Součástí širšího projektu bude v budoucnu také vybudování vnitřní herny v budově základní školy, v prostorách bývalé školní kuchyně. Vzniknout zde má také sociální zázemí s kuchyňkou.
2: Se stavbou by se mělo začít ještě letos. A dnes začíná nový ročník hokejové ligy mistrů a představí se v něm také tři české týmy. Pardubice, Plzeň a Liberec čekají soupeři ze Švédska, Finska, Švýcarska nebo Francie. Letošní ročník vyvrcholí v únoru, kdy poznáme nového vítěze. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.

0: to byla Courtney Love, no a my se s muzikou pěkně vrátíme zpátky do naší české země, no a dáme si novinku týdne. Co, jdeme na ní? Ta visí i na Facebooku Rádia Čas Rok, tak se mrkněte, protože je k tomu videoklip, no a můžete se podívat a dát vědět, co a jak.
1: Rádio Čas Rok, novinka týdne.
0: O první zářijovou novinku týdne Rádia Čas Rok se postará domácí partička Kafe 80, která má venku single s názvem Spověď. Ten je o běžném životě, který někdy přináší velice zajímavé situace, tak si je pojďme připomenout a vy můžete dát vědět, co na ten jejich kousek říkáte.
1: Rádio Čas Rok. Toto je novinka týdne.

0: Ladíte Rádio Čas Rock, které si pro vás na tento víkend nachystalo víkend s legendárními Queeny, kteří se mimo jiné 7. října objeví i v celé řadě českých a slovenských kin. Opět si v každé hodině od nich dáme jeden kousek a k tomu vždy přihodíme nějakou zajímavou historku. Jestli dobře počítám, tak nás během té soboty a neděle čeká hned 16 skladeb a k tomu docela slušná zásoba drbů o téhle britské formaci, která hudebně spojila celou řadu generací. A víte, proč o tom mluvím? No, protože si je za chvíli dáme v plné parádě. Tak mi poslech.
1: Víkend s kapelou Queen na rádiu Čas Rock. Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rokovánoc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Čas Rock. Čas Rock.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
2: Přijďte na tradiční dožinky do Horních Tošanovic. Už v sobotu 12. září od 1 hodiny u motelu Turist. Čeká vás dožinkový průvod, hromada jídla a zábavy pro celou rodinu. Nenechte si ujít ani večer s kapelou Doga. 12. září dožinky Horní Tošanovice.
1: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Bad Walls, to mají pro tuto chvíli na rádiu Čas Rok za sebou. Máme 11 hodin, skoro 33 minutek. No a to je nejvyšší čas zahrát si podle vás. 7, 2, 5, 3, 3, 1, 1, 5, 5.

0: Rádiu Čas Rok nám dozněli Brainstorm. Teď mi tady přišla velice zajímavá SMS-ka. Povinné ručení provoz Škoda brzy oslaví výročí. Žádnou Škodovku sice doma nemám, ale to je úplně jedno, takže zdravíme samozřejmě i do kooperativy, ale my si zahrajeme podle koho? Podle Radima. Čau.
1: Ahoj, Honzo.
0: Nazdar, Radio. Tak ty máš asi jiné starosti. Jak se máš? Je 11:30, bude oběd?
1: Jo, dobře.
0: Obídek bude?
1: Jo, bude, dneska je kuskus.
0: Kuskus je dneska. No, mi to moc neříká, co tobě? Lepší než kopanec do zadku, že, jak se říká?
1: A ono je to dobré, já už jsem to měl párkrát, tak to by, myslím, že to je těstovinová rýže.
0: Jo, jasno, no, tak hlavně, že to zaplní žaludek. Teď, bratislavské děvčata od zóny A, komu?
1: Pro všechny, co mě znají a pro pan Káče nějaké třeba a takové, no.
0: Dobrá.
1: Pro tebe.
0: Moc díky, kamaráde.
1: Pro Nikolu, pro Gabinu.
0: To jsou co za kočky?
1: Kamarádky a bývalka.
0: Ja tak. A poslouchaj, neže jak tebe, tak rádio, Čas Rok?
1: Asi jo, no.
0: To je dobře, takže zdravíme.
1: Ty Gabinám, bo mám markety do korpusu.
0: Super, tak jo. Díky moc, měj se hezky a zase někdy.
1: Ahoj.
0: Čau. Rádio.

0: plavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: nemusíš hledat.
1: Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Ahoj rokeři a rokerky, tady je Zbavoš. Týden se s týdnem opět sešel a já mám pro vás pozvánku na dnešní večer. Zajímavá muzika a velmi zajímavý hosté, to je opět pohled na letní Masters of Rock. Tentokrát je s kanadskými Voivod. Od 7 večer se na vás těším.

0: úplně textový dokument je hotový, hrejžové se dávají dohromady. Podle Jacka Osborna má taky vybraného herce, který se chopí hlavní role, tak uvidíme, jak to všechno půjde. Jestli to údajně tak půjde, jak to má jít, tak v roce 2028 bude slavnostní premiéra. Tak to se máme na co těšit. No a když jsme u těch osmiček, tak jedna je teď i v časomíře 11:58. No a to znamená, že k tomu dnešnímu obědu si dáme Kisáky, taky Metalliku. A do třetice Glory Hammer. Tak přátelé, si nějak budeme k tomu dnešnímu dlabanci hrát. Přeju vám samozřejmě dobré chutnání a pěkné odpoledne.
1: Ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu rádia Čas Rock a na natodays.cz. Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
1: Čas rok. Čas rok.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Řidiči, aktuálně pozor v Třinci na Staroměstské ulici. Na hlavním výjezdu ve směru na Oldřichovice se srazila dvě osobní auta. Na dálnici D1 na 110. kilometru ve směru z Prahy na Ostravu pak omezuje provoz střed kamionu s osobním autem. A v Brně Řečkovicích v ulici Vážného pak blokuje částečně provoz i nehoda dvou osobních aut. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rok. Zprávy.
6: Dobré odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Český Červený kříž spouští unikátní kurz pro veřejnost. Milion Čechů by chtěl naučit první pomoc ve virtuální realitě. Lidé se tak díky speciálním brýlím a figuríně vyzkouší například oživování nebo zástavu krve. Praktický trénink pro veřejnost se do konce roku uskuteční například v Brně, Ostravě, Olomouci, Zlíně, ale i dalších krajských městech.
1: Morava aktuálně.
6: Ostravské části jich končí dvě problémové ubytovny. Zatímco hlubina bude přestavěna na 230 bytů, objekt Sojvy čeká demolice. Více podrobností dodává mluvčí radnice Ilona Honusová.
7: Pro obyvatele Pískových dolů je nejdůležitější, že ubytovna skutečně končí. Nechceme ale pouze odstranit problémovou ubytovnu. Demolicí Sojvy získáme novou rozvojovou plochu a příležitost rozhodnout, co bude tomuto místu a lidem.

0: kteří tady žijí, v budoucnu nejlépe sloužit, například obecní byty.
1: Zlínský kraj posílí podporu dětí z pěstounských a adoptivních rodin. Místní poradenské a krizové centrum pro ně chystá projekt, který rodinám zajistí stálou pomoc psychologa a speciálního pedagoga. Odborníci pomohou dětem zvládat potíže ve škole, s chováním a nebo ve vztazích a zaměří se také na hledání nových náhradních rodičů. A víkendový program přinese kompletní nálož fotbalových zápasů. Ve druhé šance Národní lize hostí Prostějov už zítra fotbalisty Táborska a v neděli pak rezerva ostravského Baníku vyzve Kroměříž. Nejvyšší soutěž šance ligy pak nabídne v sobotu duel Olomouce s pražskou Bohemkou na Andrově stadionu a nováček Artis Brno se střetne s Viktorií Plzeň. Kolo pak v neděli uzavře souboj Zlína s Teplicemi na tamní Letné. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.

dozněl Marko Hietala a my se teď podíváme do roku 2010, kdy světem 3. září obletěla velice smutná zpráva o tom, že Mike Edwards, zakládající člen kapely Hello, zemřel poté, co do jeho auta narazil 600-kilový těžký balík sena. Ten se kutál z kopce dolů a cestou narazil právě do jedoucího vozu, který Mike řídil. No, tomu se říká prostě osud, který má každý z nás v dlaně napsaný, že jo? No a my bychom se v tom mohli tak trošku pošťourat. Co říkáte? Měli jste taky, rockeři, jak se říká, z pekla štěstí? Vyhli jste se nějakému maleru nebo tragédii? Klidně se můžete rozepsat na našem WhatsAppu, který má, jak určitě víte, číslo 725331155. No a já vám za odměnu nabídnu kapelu, která o tom životním příběhu složila i velice zajímavou písničku a slavnou písničku. Tady je.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, které pro vás mimo jiné spustilo z brusu nové webové stránky. Ty jsou v úplně jiné grafice, mnohem přehlednější a plné zajímavých odkazů. Najdete tam, já nevím, nejen přesný program, který v našem vysílání jede, můžete nás poslouchat online. V mání je celá řada podcastů, fotek a dalších vychytávek. No a teď to nejdůležitější, a to, že tam najdete i jednoduchý dotazník, na kterém stačí odpovědět na pár opravdu jednoduchých otázek, které se těch našich webovek týkají. Jestli se do toho pustíte, tak vás odměníme poukázkou do e-shopu pohodiak.cz, který nabízí taky hromadu skvělého oblečení a doplňku, a to všechno s logem Rádia Čas Rock. To nezní špatně, co říkáte? No, já myslím, že tak jako naše další hudební nabídka, se kterou se za chvíli přihlásí Metallica anebo Cranberries. Tak předem díky, no a dobře se bavte.
1: Rádio Čas Rock. Rádio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. S Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
8: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

tady Kata ve vysílání Rádia Čas Rok nemůže chybět. Před námi je Sami Heger, který má 4 minutky a během něho se můžete rozhodnout, jakou další pecku si zahrajeme. 725 33 11 55.

0: Sami Heger, tento má pro tuto chvíli na rádiu Čas Rock za sebou, ale úplný opak může říct Ivan, kterého zdravíme za volant. Čau.
1: Ahoj Honzičku, jak se máme?
0: My se máme dobře, co na cestách?
1: Dobrý, super. Ještě půl hodiny a budu v hospodě.
0: Dobrá, tak cíl je jasný, tak hlavně opatrně. A na cestu Ingot, komu?
1: Tobě rádiu, hej, a všechnem dobrém lidem a rockerům.
0: Rádio Čas Rock sice nevadí, ale si trošku vedle. Fajn,
1: pardon,
0: muzika je.
1: Hej.
0: Muzika je nachystaná. Díky, šťastnou cestu, ahoj.
1: Ahoj. Čas Rock.

0: taková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. Ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Lenny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Časrok. Časrok.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

Freddie Mercury. A na rádiu Čas Rock vzdáme hold jemu i kapele Queen. Letos je to navíc rovných 40 let od památného koncertu v Budapešti. A proto se tento víkend budeme věnovat právě legendární kapele. Čekají nás živáky i raritní nahrávky. Víkend s kapelou Queen. Nejsme jen rádi.

Ďábel se svat září a Tania na samém závěru této hodiny. A my v ten následující na rádiu Čas Rock dáme prostor třeba My Chemical Romance, taky Škorpíku.

0: Samozřejmě Laco Krížík, kdo jiný? No a bude toho mnohem a mnohem víc, co nám určitě zazní. Podíváme se taky do kalendáře, kdo slaví, co se stalo, co se událo. A taky mám pro vás jednu zajímavou nabídku. Dobré odpoledne.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Heřmanice, pozor! V sobotu 5. září od 16 hodin startují 9. slavnosti Heřmanického pivovaru. Na náměstíčku před kostelem svatého Marka čeká poctivé pivo, skvělé jídlo a kapela Úspěch. Pojďte slavit s námi, váš Heřmanický pivovar.
4: Do Brna, do Prahy.
5: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
1: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
2: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP zdravotní pojišťovna.
3: Řidiči, aktuálně pozor v Orlové v Polní ulici. Na spojce mezi Porubou a Lutyní se srazila dvě osobní auta. Kolony se tvoří na dálnici D1 u Brna na 110. kilometru ve směru z Prahy na Ostravu. Blokuje provoz srážka kamionu s osobním autem a další vážná nehoda se stala v Kyjově v ulici Strážovská, kde se střetlo osobní auto s motorkářem. Na místě zasahují záchranáři. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
5: Rádio Čas Rock. Zprávy.
3: Dobré odpoledne, rockeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcel Fabiánová. Většina českých škol omezuje používání mobilních telefonů. Zatímco před 10 lety to bylo minimum, dnes je to už přes 90%. Aby se ale děti dokázaly zabavit jinak, školy také zařizují kvůli tomu třeba nové herny nebo relaxační zóny, což stojí 10 000 korun. Sjednocení kritérií pro používání mobilních telefonů plošně ve školách proto bude projednávat sněmovna.
6: Morava aktuálně.
3: Brněnská kamenná čtvrť se po dlouhých letech dočká obnovení bývalého kulturního domu. Nové komunitní centrum poslouží místním k setkávání i pořádání akcí. Více podrobností má pro nás mluvčí radnice Brno Střed Michal Šťastný.
7: Obyvatelé Kamenky dlouhodobě postrádali kulturní centrum, kde by mohli pořádat výstavy, divadlo a mnohá další sousedská setkání. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo najít dohodu s bývalým nájemcem a uvolnit prostor, který nyní funguje jako občanský klub. Celý projekt je skvělým příkladem spolupráce mezi radnicí a místními obyvateli.
3: Krnovská nemocnice přijme 10 nových zdravotníků z Filipín. Cizinci obsadí místa rentgenových laborantů a fyzioterapeutů, která se v Česku nedaří dlouhodobě zaplnit. Do výběrového řízení se přihlásili desítky zájemců. Přísnými podmínkami ale prošla jen čtvrtina z nich. Filipínci se teď musí naučit česky a nastoupí v příštím roce. A wimbledonská šampionka Linda Nosková a Jiří Lehečka postoupili do třetího kola tenisového US Open. Turnajová šestka Nosková porazila na newyorském betonu Lanlanu Tara Rudíovou z Tajska 6-4, 6-2. O 12 příček níže nasazený Lehečka pak vyřadil Brita Tobyho Samuela poměrem 6-4, 6-2 a 6-4. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké

My Chemical Romance, no a na rádiu Čas Rock teď pohled do historie, rok 1965. Rolling Stones neodehráli tenkrát koncert v irském Dublinu a mohlo za to 30 tisíc nespokojených fanoušků, kteří vtrhli na pódium a pustili se do Micka Jaggera. Zbytek kapely stihl utéct do zákulisí. No, Mick to tedy odnesl velice špatně. Rok 1968, po 2 týdnech absence se do kapely Beatles vrátil Ringo Starr. No a když přišel tehdy do studia, tak našel své bící na uvítanou úplně celé zasypané květinami. Mezi oslavinci je třeba Eric Bell, Thin Lizzy, taky Martin Straka, Petr Čáslava, anebo Bronislav a Bronislavy. Tyto poslední dvě jména jsou pro dnešek v kalendáři, tak všem jen to nejlepší a snad vám Lucie udělá radost. Dobré odpoledne s rádiem Čas Rock.

0: Ladíte rádio Čas Rock a to děláte dobře, protože to se pro velký úspěch rozhodlo opět pokračovat v soutěži Tajné úterý. V ní hrajeme o vstupenky na koncerty a další skvělé kulturní akce, kterých máme pro vás z těch vstupenek nachystanou pěknou hromádku. Stačí pozorně poslouchat naše vysílání a jakmile v něm uslyšíte výzvu k tomu, abyste si zavolali do studia na číslo 725-33-1155, tak to prostě jednoduše udělejte. Jestli se vám to podaří, tak se můžete dostat úplně zadarmo, třeba na koncert Vypsané fixy, tak jako se to předevčírem povedlo Pavlovi z Ostravy, kterému dodatečně gratuluji. Takže nezapomeňte, zase v úterý mezi 8 a 9 hodinou ráno se to opět rozjede. Já vám držím palce a nabízím další pecky, tentokrát v podání Nordic Udion anebo Škorpíku. Za chvíli se do nich dáme.
1: Tajné úterý Rádia Čas Rock. Rádio Čas Rock. Čas Rock. Pravé rokové rádio.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 21,90. Jemný král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 39,90. Ale pouze ve středu 2. září jen za 34,90. Jemný kečup od Hamé sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Nebo oblíbenou kofolu originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
9: Přijďte na tradiční dožinky do Horních Tošanovic. Už v sobotu 12. září od 1 hodiny u Motelu Turist. Čeká vás dožinkový průvod, hromada jídla a zábavy pro celou rodinu. Nenechte si ujít ani večer s kapelou Doga. 12. září dožinky Horní Tošanovice.

si budeme povídat. Mistři Ploužáku. Škorpíci, teď tady u nás na rádiu Čas Rok. No a jakou další pecku si dáme, tak to můžeme společně probrat na čísla 725 33 1155.

0: Nordic Union. Teď tady u nás na rádiu Čas Rock, kde ale bude éterem se hnést česká muzika. Je to tak, Romane, zdravím tě.
1: Ahoj, ahoj, zdravím tě taky, zdravím všechny posluchače.
0: A zdar, nazdar. Tak, vybral si Olympik, komu?
1: Vybrali jsme Olympik, bude to k nám do Konzumu, bo jak jsem přišel na nákup, tak tam hralo to superové radio, pravili, že, že si to naladili, že tam nic jiného nehraje, no tak asi mají skvělé radio.
0: Ano.
1: Takže bude to Žanetě k Salamům. Vybrali jsme Olympiky dávno, co jsme chodili do školy, Žanet. A bude to všetkým posluchačům a všetkým z Václavovice ze Šenova. A ještě do Gingra taky.
0: Prostě všem, výborně. Všem, no. Všem. Takže ať se jim tam v Konzumu daří, ať tržby stoupají. Chodíte tam pravidelně?
1: Jasné.
0: Jo? Na dělnickou šunku, takže, nebo co si tam dáváte?
1: Všetko, co tam mají.
0: Všetko. A dobré?
1: Dobré to tam mají.
0: Takže vyhlášený obchůdek, fajn. Takže zdravíme i tam a děkujeme, že Rádio Čas Rok se nese i Konzumem. Tak jo, čau.
1: Ano, měj se, čau. Rádio.

0: rokovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Čas rok.
0: Čas rok.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
5: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden s Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: tomu dodat. Snad jen to, že Mucha se nám na rádiu Čas rok postarala o poslední hudební zářez této hodiny a my se podíváme v té další za jednou velice slavnou osobností a taky pro vás máme pozvánku na skvělý koncert. No a k tomu všemu třeba Beastie Boys. Motley Crue. A nebo Chyra. Co nás na rádiu Čas rok čeká, jsme si řekli, tak se do toho můžeme po zprávách pustit. Ty má pro nás nachystané Marcelka Fabiánová a ode mne přání dobrého odpoledne s datem 3. září.
1: Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Čas rok. Čas rok.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Řidiči, aktuálně pozor v Olomouci v Českobratrské ulici. Na hlavním tahu ve směru do centra částečně blokuje provoz střed dvou osobních aut. Ve Valašské Meziříčí na hlavním průtahu směrem na Jablunku počítejte se zdržením po nehodě 3 osobních automobilů. A v Brně v Bauerově ulici u výstaviště se pak srazily 2 kamiony. Nehoda ve směru do Pisárek může blokovat silnici. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
1: Rádio Čas rok. Zprávy.
6: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. V Česku se výrazně zlepšily podmínky pro růst hub. Houbaři se v posledních dnech chlubí plnými košíky hřibů, klousků, bedel nebo píchavek. Nejlepší podmínky jsou hlavně v pohraničí, především na severu Čech. Podle televize Altává Plus ale příznivější podmínky hlásí také mapa rovněž z částí severní Moravy a Slezska, zejména z horských oblastí při hranici s Polskem a Slovenskem.
1: Morava aktuálně.
6: Orlová začala s proměnou bývalého letního koupaliště. Místo něj tady vyroste volnočasový areál s pump trackem, inline dráhou a nebo horolezeckou stěnou. Více nám prozradila mluvčí radnice Andrea Vargová.
8: Moderní areál o rozloze přes 2 hektary, který kombinuje prvky sportovního charakteru s prvky odpočinkovými, vodními a přírodními, přirozeně propojí okolní sídliště, lesopark i sportovní areál a bude volně přístupným veřejným prostorem. Jeho dominantou bude centrální pěší lávka. Horní prostranství lávky bude sloužit jako vstup do areálu a nabídne prostor pro menší sportovní a společenské akce.
6: Úroda letního ovoce je na Slovácku velmi slabá a pociťují to i palírny. Například v Buchlovicích na Uhersko-Hradišťsku vypálili během srpna o třetinu méně alkoholu než loni. Na vině jsou jarní mrazy a extrémní sucho. Výsledná kořálka ale bude podle palírníků velmi kvalitní, protože horké léto zajistilo ovoci vysokou sladkost a skvělou chuť. A v Bruselu v pátek a v sobotu vyvrcholí atletická diamantová liga. Finálového mítingu, kde se rozhodne o majitelích diamantových trofejí, se zúčastní také halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel, která bude startovat za Českou republiku. Ostatní čeští reprezentanti, kteří v elitním seriálu startovali, se do finále nedostali. Tolik další zprávy.

0: Dneska máme 3. září a toto je datum, které má ve svém rodném listu i Carlos Irwin Esseves. Jestli nevíte, o kom mluvím, tak je to Charlie Sheen, který se v roce 65 narodil v New Yorku. No, ten s tou svojí hereckou kariérou začal opravdu brzy, ale ten významný zlom přišel v roce 84, kdy se proslavil v různých televizních seriálech, po kterých o 2 roky později dostal hlavní roli ve filmu Četa. Byl 2x nominován na cenu Emmy, v roce 2002 získal Zlatý Globus za nejlepší výkon v televizním seriálu Spin City a je tady celá řada jeho oceněných výkonů. Těch filmů, ve kterých se objevil, je opravdu hodně, já jenom nastíním samozřejmě nezapomenutelné Žhavé výstřely, že jo, Jednička, dvojka, Zelenáč, Mladé pušky a další bijáky, které mu přinesly nemalé jmění. No a naše otázka zní jednoduše. Který z těch filmů, ve kterých se objevil, je podle vás ten nejlepší? Můžete to hodit na náš WhatsApp a já vám za to nabídnu taky chlapíka s velkým jménem. A tím je Billy Idol.
1: Radio Jazz Rock. Pravé rockové rádio.

No, 2. listopadu, to je datum, kde se Beast in Black zastaví ve zlínské sportovní hale Datart. Tam svým fanouškům představí svoje zbrusunové album a nebudou tam sami, protože jim bude dělat společnost jak Sonata Arctica, tak Frozen Crown. Začátek této velkolepé show je naplánovaný na 8. hodinu večer a já si myslím, že by byla velká škoda u toho chybět. Tak jako u poslechu další muziky, se kterou mám do těch následujících minut na rádiu Čas Rock nachystané Guano Apes anebo Ari. Tak pěkné odpoledne.

0: našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno.

Tak jsme se přiblížili k půl třetí, no, zase to uteklo, ten náš společný drive. Za malou chvíli si vás převezme tady ve studiu Rádia Čas Rok Vrána, ale než ji tady pustím za mikrák, tak bychom si ještě mohli zahrát podle vás. 725 33 11 55. Čas Rok.

0: One Way, vztah ti nám na rádiu Čas Rok právě teď dozněli. No a já tady mám hudební požadavek od Jury, který by chtěl Kissing Dynamite. Chtěl bych to zahrát nejen pro sebe, který pracuje na zahradě, ale pro všechny, kteří jsou na tom úplně podobně. No, já půjdu zhrávat ty spadlé švestky, které tam jsou. No ale ty spadlé švestky, víš, jak to bylo hodně v tom, ne? Mají ty chrobáky a pak se to hodí do toho sudu a páni, to je slivovička.
1: A vykladejme o tom něco o spadlých švestkách, tímto zdravím Marcela, našeho souseda v Třebovice.
0: Na samotě
1: u lesa. Protože on už jako tři týdny chudák nedělá nic jiného, než to s těma hrabě, mám to zahradě. Je sucho, je sucho, to ani do toho sudu není dobré.
0: No jo, co naděláš, no, protože zítra je u vás hněda popelnice, u nás je.
1: Já jsem dneska posekala, takže je to narvané k prasknutí a zítra samozřejmě jedou hnědky tradá na ozo.
0: Jinak pro vás jiní, kteří nevíte, o čem mluvíme, tak to je prostě velká plastová hněda popelnice, která se vyváží jednou za 14 dní tady u nás na Ostravsku a blízkém okolí.
1: Není dobré na to zapomenout.
0: Ano, a kvasí to tam a všechno to tam roste a housne.
1: Naštěstí už nejsou ta vedra, víš to, takže mít to pod kuchyňským oknem nebyl úplně dobrý nápad, přiznávám, ale také.
0: Takže dneska doplním a taky vyvezu.
1: Já už mám plno, já už nedám. Dobře. Ani větvičku.
0: Tak jo, takže ať se vám dílo daří, ať už děláte cokoliv a budeme rádi, když už toho zůstane i Rádio Čas Rok. Tak se mějte krásně a zítra zase. Čau, Hani, hoj.
1: Čus.
2: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Už dál nemusíš hledat.
4: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
3: Žádné kompromisy, žádné hranice.
4: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
5: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

Posloucháte Rádio Čas Rock. Od mikrofonu a ze studia už vás zdraví vaše Vrána. Čtvrteční odpolední drive je připraven, stejně tak jako Joan Jett. Na cestu je velice rád.

0: extraligy se blíží nezadržitelně. No a přípravné zápasy jsou v plném tempu, které nás čekají dneska, o tom taky hodíme slovesu v další hodince.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu Rádia Čas Rock a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Čas Rock. Čas Rock.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
6: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Heřmanice, pozor! V sobotu 5. září od 16 hodin startují 9. slavnosti Heřmanického pivovaru. Na náměstíčku před kostelem svatého Marka čeká poctivé pivo, skvělé jídlo a kapela Úspěch. Pojďte slavit s námi, váš heřmanický pivovar.
9: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete Salma stavebniny. Odbornost a zkušenost na jednom místě. Salmastavebniny.cz.

0: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
1: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP zdravotní pojišťovna.
2: Řidiči aktuálně pozor v Litovli na výjezdu ve směru na Uničov. Havarovalo tady osobní auto. Zdržet se můžete i ve Valašském Meziříčí, kde na hlavním průtahu směrem na Jablunku blokuje provoz srážka tří vozidel. Další havárie osobního auta pak omezuje výjezd z Uherského Brodu směrem na Šumice. A v Brně Slatině v Hvězdoslavově ulici na hlavním tahu ve směru do průmyslové zóny pak dávejte pozor na bouračku dodávky a osobního auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
4: Rádio Čas Rock. Zprávy.
2: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Český Červený kříž spouští unikátní kurz pro veřejnost. Milion Čechů by chtěl naučit první pomoc ve virtuální realitě. Lidé si tak díky speciálním brýlím a figuríně vyzkouší například oživování nebo zástavu krve. Praktický trénink pro veřejnost se do konce roku uskuteční například v Brně, Ostravě, Olomouci, Zlíně, ale i dalších krajských městech.
4: Morava aktuálně.
2: Ostravské části jich končí dvě problémové ubytovny. Zatímco hlubina bude přestavěna na 230 bytů, objekt Sojvy čeká demolice. Více podrobností dodává mluvčí radnice Ilona Honusová.
5: Pro obyvatele Pískových dolů je nejdůležitější, že ubytovna skutečně končí. Nechceme ale pouze odstranit problémovou ubytovnu. Demolicí Sojvy získáme novou rozvojovou plochu a příležitost rozhodnout, co bude tomuto místu a lidem, kteří tady žijí, budoucnu nejlépe sloužit, například obecní byty.
2: Zlínský kraj posílí podporu dětí z pěstounských a adoptivních rodin. Místní poradenské a krizové centrum pro ně chystá projekt, který rodinám zajistí stálou pomoc psychologa a speciálního pedagoga. Odborníci pomohou dětem zvládat potíže ve škole s chováním a nebo ve vztazích a zaměří se také na hledání nových náhradních rodičů. A víkendový program přinese kompletní nálož fotbalových zápasů. Ve druhé šance Národní lize hostí Prostějov už zítra fotbalisty Táborska a v neděli pak rezerva ostravského Baníku vyzve Kroměříž. Nejvyšší soutěž šance ligy pak nabídne v sobotu duel Olomouce s pražskou Bohemkou na Andrově stadionu a nováček Artis Brno se střetne s Viktorií Plzeň. Kolo pak v neděli uzavře souboj Zlína s Teplicemi na tamní Letné. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
4: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.

0: Rádio Čas Rock. Žijeme hokejem.
1: Je to tak, nejenom začal školní rok, ale start naší nejvyšší soutěže hokejové se blíží mílovými kroky, takže v dnešním odpoledním drive samozřejmě je připomenutí. Přípravy všech hokejových týmů jdou do finále, tak aby byly připraveni a vyladěni na novou sezónu. Nejsou na tom jinak ani oceláři, protože příprava pokračuje právě dnešním dnem. Oceláři hrají na ledě brněnské Komety a jde o předposlední přípravný zápas před ostrým startem nového ročníku Typ Sport Extraligy. Dneska odpoledne na ledě Komety Brno úvodní buly padne 17 hodin. Tréninky už mají oceláři za sebou a vlastně půjde tak jako trošku o odvetu, protože proti Kometě nastoupí Třinec po druhé. Minulý týden ji dokázal doma přehrát vysoko 5-1. Navzdory tomu, že část hráčů Třince tvořili junioři, no a zatímco Kometa nastoupila takřka kompletní. Ale dnes je nový hrací den a nový přípravný zápas, tak klidně házejte vaše tipy, jak to dopadne tentokrát v Brnisku. 725-33-11-55. Ode mě The Offspring, taky Joan Jett a Black Hearts, případně i Creed. A pak už mrkneme na silnice. Jestli jezdíte jako vzorňasové, nebo naopak, kde to drhne a kde to jede plynule.

0: tohle byl Leo Spring, jak jsem slibovala, tak taky činím. Mrkneme jedním okem na naše silnice, jak to jezdí či nejezdí právě teď v odpoledním driveu, hlavně v té odpolední špičce. Tak vaše hlášky, které dorazily na 725331155, začneme v Ostravě. Dodávka versus tramvaj, jubilejní kolonie, tohle je od Libora, snad už by to mohlo být i tak jako napůl uklizeno a průjezdné. Otázka je, jak to vypadá právě teď, klidně se pochlupte, jestli už jako v pohodě nebo ještě ne. Takže úplně vzorňuchy jako dneska nejste, ale pojďme dál, pak jsou tady další důležitá sdělení. Foceníčko v Malánkách směr Hlučín, tak nohu s plynou, hlavně bacha opatrně. Trojnožka nám stojí taky na Varenské směrem na centrum Ostravy, a abychom to měli kompletní, tak trojkový hnědý sup se nám prohání po Rudné ve směru na Havířov. Dnes tak pojede i zpátky, takže langzam, v pohodě, žádné spěchání není třeba. Čtvrtek už je takový malý pátek, tak ať vám to neskazí náladu před víkendem, který pro mnohé odstartuje třeba už zítra. Šťastnou cestu s rádiem 6 rok a nejenom za volant, ale letí i Joan Jett, taky Creed, taky 13. století. A nebo posléze i Queen.
1: Odpolední drive na rádiu Čas rok. Roková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. Ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Leny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Čas rok. Čas rok.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
7: Přijďte na tradiční dožinky do Horních Tošanovic. Už v sobotu 12. září od 1 hodiny u motelu Turist. Čeká vás dožinkový průvod, hromada jídla a zábavy pro celou rodinu. Nenechte si ujít ani večer s kapelou Doga. 12. září dožinky Horní Tošanovice.
1: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Rádiu Čas Rock.
1: Ahoj rockeři a rockerky, tady je Zbavoš. Týden se s týdnem opět sešel a já mám pro vás pozvánku na dnešní večer. Zajímavá muzika a velmi zajímavý hosté, to je opět pohled na letní Masters of Rock. Tentokrát je s kanadskými Voivod. Od 7 večer se na vás těším.

Tohle byl Creed. Vy posloucháte Rádio Čas Rok. Čtvrteční odpolední drive, a protože čtvrtek už je opravdu takový malý pátek, tak mám tady jednu pozvánečku, jak můžete trávit poločas rozpadu celou sobotu a neděli. Protože v sobotu by slavil pan Mercury 80. Do kin se chystá jedinečný a unikátní film, natočený před 40 lety na koncertě v Budapešti, když tam koncertovali Queen, tak si to všichni užijeme. Nejenom s popcornem a se srkáním nějakého nealka či alka, ale užijeme si to i tady na Rádio Čas Rok, a aby toho nebylo málo, tak ten hattrick je ten, že v listopadu to bude 35 let od té chvíle, kdy tady Freddie Mercury není. Takže jsme to dali dohromady a celý tento víkend na Rádio Čas Rok, tak aby ten začátek školního roku rockerčata tak nebolel, bude věnován kapele Queen. Máte se nač těšit a doufám, že přihodíte taky svoje polínko do tohohle toho ohníčku, tak aby to byla správná vatra. My se přidáme určitě všichni, na vás to bude v sobotu, v neděli, tak to dejte dokupy, pochlupte se vašimi sbírkami, vašimi zážitky a vašimi zkušenostmi s kapelou Queen. Jestli jo, nebo ano, nebo to je smečka, která kolem vás šla a nikdy vás neoslovila, i to je názor, proč ne. Takže jsem s tím, klidně celý pátek a samozřejmě celý víkend. O tom to totiž bude. Odpoledne.

0: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rok. Čas Rok.

0: přišli zkrátka, tak si dáme Dropkick Murphys a můžete promluvit do našeho odpoledního playlistu taky vy. 725 33 1155.
1: Rádio Čas Rock.

0: Z amerického státu Massachusetts a městečka Quincy a Dropkick Murphys se přesuneme vzdušnou čarou do Finska k Battle Beast, ale to už vám všechno poví Adam právě teď. Čau.
1: Ahoj.
0: Tak co, proč a na co se těšíš nejvíc? Povídej.
1: Tak zahrajem si Battle Beast, protože se nemůžu dočkat na jejich zítřejší koncert v Havířově. Akorát říkám, škoda, že už tam s nima nespívá ta bývalá zpěvačka Nora.
0: Je fakt, že Nora této sedělo naprosto peckovně, ale dejme tomu šanci. Zítra si řekneme večer, jo?
1: Tak.
0: Tak jo, máš to mít. Měj se, čau, šťastnou cestu a zítra si to užij.
1: Děkuju, ahoj.

se zrodila kapela Edguy a nejen ona. Hlavně tam bydlí a bydlel také tobě, že jo. Jdeme dál, 15.57, čtvrteční odpolední drive a po 16. hodině třeba také All That Remains.

0: Alice a to ostatní taky. Ale hlavně mrkneme do kalendáře.
1: Radio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
4: Řidiči aktuálně pozor v Litovli na výjezdu ve směru na Uničov, havarovalo tam osobní auto. Záchranáři zasahují také v Uherském Brodě v Těšovské ulici, kde havárie osobního auta omezuje provoz na tahu ve směru na Šumice. Dvě osobní auta se také srazila v Brně v Heršpické ulici na hlavním tahu z centra směrem k dálnici D1. A další střed dodávky s osobním vozem pak omezuje provoz Hvězdoslavově ulici v Brně Slatině. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
1: Radio Čas Rock. Zprávy.
4: Dobré odpoledne, rockeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcel Fabiánová. Většina českých škol omezuje používání mobilních telefonů. Zatímco před 10 lety to bylo minimum, dnes je to už přes 90%. Aby se ale děti dokázaly zabavit jinak, školy také zařizují kvůli tomu třeba nové herny nebo relaxační zóny, což stojí 10 000 korun. Sjednocení kritérií pro používání mobilních telefonů plošně ve školách proto bude projednávat sněmovna.
1: Morava aktuálně.
4: Brněnská kamenná čtvrť se po dlouhých letech dočká obnovení bývalého kulturního domu. Nové komunitní centrum poslouží místním k setkávání i pořádání akcí. Více podrobností má pro nás mluvčí radnice Brno Střed Michal Šťastný.
6: Obyvatelé Kamenky dlouhodobě postrádali kulturní centrum, kde by mohli pořádat výstavy, divadlo a mnohá další sousedská setkání. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo najít dohodu s bývalým nájemcem a uvolnit prostor, který nyní funguje jako občanský klub. Celý projekt je skvělým příkladem spolupráce mezi radnicí a místními obyvateli.
4: Krnovská nemocnice přijme 10 nových zdravotníků z Filipín. Cizinci obsadí místa rentgenových laborantů a fyzioterapeutů, která se v Česku nedaří dlouhodobě zaplnit. Do výběrového řízení se přihlásili desítky zájemců. Přísnými podmínkami ale prošla jen čtvrtina z nich. Filipínci se teď musí naučit česky a nastoupí v příštím roce. A wimbledonská šampionka Linda Nosková a Jiří Lehečka postoupili do třetího kola tenisového US Open. Turnajová šestka Nosková porazila na newyorském betonu Lanlanu Tara Rudíovou z Tajska 6-4, 6-2. O 12 příček níže nasazený Lehečka pak vyřadil Brita Tobyho Samuela poměrem 6-4, 6-2 a 6-4. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké odpoledne.

Ďábel mě svádí. Motorband tady na rádiu Čas Rock ve čtvrtečním odpoledním driveu a v našem kalendáři Bronislava, taky Bronislav, takže holky, kluci, rokový, všechno nejlepší k vašim dnešním meninám. V kalendárku uděláme zpátečku o 30 let, protože 3. září 1996 slavnostně otevřel nový výrobní závod Škoda Auto v Mladé Boleslavi tehdejší prezident republiky Václav Havel. Téhož dne tam byla oficiálně zahájena sériová výroba automobilu Škoda Octavia. Té první generace. No, legenda. Do dneška jezdí po silnicích prostě nezničitelná bahenní pumpa, auto, které vás nikde nenechá vyset a doveze vás z bodu A do bodu B. A mnohé, dokonce těch 30 let. Znám takových pár kousků, které opravdu jezdí 30 let, stále ve slušném stavu, naprosto v pohodě a bez problému. Tak se klidně pochlubte vaší oktávečkou z 90. nebo z přelomu milénia. Jsem s tím třeba na náš WhatsApp a my se posuneme dál, protože tady máme hned dvě hokejky, které dneska slaví, a to Petr Čáslava, taky Martin Straka a z uměleckého světa třeba Charlie Sheen, ten má taky dneska narozeniny. I v muzice se zadařilo 3.9., ale to si počtete sami třeba na webu časrock.cz, tam to máte pěkně chronologicky sestaveno, takže tam vyčtete i to, že v roce 1955 přišel na svět Stevie Jones, kytarista, skladatel, mimo jiné člen Sex Pistols, anebo Eric Bell z kapely Thin Lizzy. No a zbytek to už si polistujte sami, ať vás neruším, a jestli dneska slavíte i vy, užijte si to.

0: Long Life, Krobot, tady na rádiu Čas Rock, čtvrteční odpolední drive a v kalendáři tak jeho 3. září 2026. Na dnešek připadá třeba den mrakodropů, den bowlingové ligy, tohleto si můžete oslavit, nebo den obchodního námořnictva třeba taky. A nebo, což je hodně zajímavé a myslím si, že spousta z nás si to dneska oslaví, 3. září je Mezinárodní den Cabernet Sauvignon. Víc vám říkat nebudu, to je taková ta hozená rukavice. Takže jestli jste si nevybrali, co slavit při dnešním 3. zářijovém dni, tady máte hned několik tipů. Pokud jste se nenašli, dejte tomu šanci, zítra budete slavit rozhodně. A v dalších minutkách třeba Lucie, taky byli Talent, nebo Van Halen, a třeba taky ta vaše. Chcete něco zahrát? Chcete někoho pozdravit? Dejte si to dokupy, dejte vědět na 72533-1155 a společně to pustíme do celého světa.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
2: Megakoncert Rádia Čas.
1: 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Čas Rock. Čas Rock.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: Máme.
7: Kolik?
6: Stovku.
7: Na co?
6: Na koláč.
8: Koju.
7: Není zač.
6: Máme.
7: Kolik?
6: 300.
7: Na co?
6: Na kino. Koju.
7: Není zač.
9: Máme.
7: Kolik?
9: 500.
7: Na co?
9: Na jídlo.
7: Není zač.
10: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
1: 5. září by 80. narozeniny oslavil Farouk Bulsara, celému světu známý pod jménem Freddie Mercury. A na rádiu Čas Rock vzdáme hold jemu i kapele Queen. Letos je to navíc rovných 40 let od památného koncertu v Budapešti. A proto se tento víkend budeme věnovat právě legendární kapele. Čekají nás živáky i raritní nahrávky. Víkend s kapelou Queen.

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: Dance the Night Away, Van Halen tady na rádiu, Čas Rock, ovšem další muziku do odpoledního driveu už bude vybírat Dalibor, čau.
1: Haló, haló.
0: Haló, haló, co se stalo, jsme tady, povídej.
1: Jsme tady.
0: Jsme tady.
1: Takže, Haní, zdravíme teda pro všechny pankáče Havířova okolí, který znají kapelu Vixajvant.
0: Máš to připraveno, věnování už

0: show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Čas rok. Čas rok.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.

pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na

Blink 182, I miss you. To je tečka za další hodinkou čtvrtečního odpoledního driveu. Na rádiu Čas Rock už se ale do popředí derou Running Wild. Nebo Rybičky 48.

0: obsadí Alba, která dneska slaví. Klidně se můžete vsadit, nebo alespoň ty Prout, které dvě kapely, legendární, vydávaly právě 3. září. A v kterém roce? Mnozí už tušíte, zbytek nechce se překvapit. Teď zprávy.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
8: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.

0: ty, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
1: Řidiči, aktuálně pozor v Třinci, v Jablunkovské ulici. Havarovala tady dvě osobní auta. Komplikace v dopravě jsou také v Olomouci, v Sokolovské ulici, kde zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému u vážné dopravní nehody, při které osobní auto srazilo chodce. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Dobré odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. V Česku se výrazně zlepšily podmínky pro růst hub. Houbaři se v posledních dnech chlubí plnými košíky hřibů, klousků, bedel nebo píchavek. Nejlepší podmínky jsou hlavně v pohraničí, především na severu Čech. Podle televize Altává Plus ale příznivější podmínky hlásí také mapa rovněž z částí severní Moravy a Slezska, zejména z horských oblastí při hranici s Polskem a Slovenskem.
2: Morava aktuálně.
1: Orlová začala s proměnou bývalého letního koupaliště. Místo něj tady vyroste volnočasový areál s pump trackem, inline dráhou a nebo horolezeckou stěnou. Více nám prozradila mluvčí radnice Andrea Vargová.
3: Moderní areál o rozloze přes 2 hektary, který kombinuje prvky sportovního charakteru s prvky odpočinkovými, vodními a přírodními, přirozeně propojí okolní sídliště, lesopark i sportovní areál a bude volně přístupným veřejným prostorem. Jeho dominantou bude centrální pěší lávka. Horní prostranství lávky bude sloužit jako vstup do areálu a nabídne prostor pro menší sportovní a společenské akce.
1: Úroda letního ovoce je na Slovácku velmi slabá a pociťují to i palírny. Například v Buchlovicích na Uhersko-Hradišťsku vypálili během srpna o třetinu méně alkoholu než loni. Na vině jsou jarní mrazy a extrémní sucho. Výsledná kořálka ale bude podle palírníků velmi kvalitní, protože horké léto zajistilo ovoci vysokou sladkost a skvělou chuť. A v Bruselu v pátek a v sobotu vyvrcholí atletická diamantová liga. Finálového mítingu, kde se rozhodne o majitelích diamantových trofejí, se zúčastní také halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel, která bude startovat za Českou republiku. Ostatní čeští reprezentanti, kteří v elitním seriálu startovali, se do finále nedostali. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

V Paramore, tady na rádiu Čas Rock ve čtvrtečním odpoledním driveu a já jsem vám slíbila dvě alba, která dneska slaví, tak začneme u Judasu Painkiller. Tahle ta deska vyšla 3. září 1990, v pořádí 12. studiovka Columbia Records, takže sázka na jistotu, no a hned druhý den vystřelila na druhé místo celé britské hitparády. Bodeď taky ne. Pokud se encyklopedie ani moje paměť nemýlí, tak je to první album s bubeníkem Scottem Travisem, ale zároveň poslední deska před odchodem Roba Halforda až do jeho návratu. A když se pustíte Painkiller, tak pro mě asi na furt prostě jedna z nejlepších písniček, kterou Judasy vůbec stvořili. Za prvé hudebně a za druhé ve chvíli, kdy se rozezní ten ječák Roba Halforda, to je úplně to samý, jako když necháte zapnutou flexu na nerazovém ponku v garáži. Je to prostě boží a myslím si, že hned tak tohle to něco nepřekoná. Tak co vy? A tohle album. Máte to na poctivém vinylu, na CDčku, na kazetě. Taky na něho přísaháte? Nebo je třeba úplně nějaké jiné, které od Judasu máte rádi? Klidně to sem nahrňte, nicméně dneska na rozky 3. září 1990 Judas opět dobili celý metalový svět, nebo teď taky ne,

Víte, zvlhčováč par excellence, I live my life for you, Firehouse. Ve čtvrtečním odpoledním driveu opět další zářez z 3. září. Tentokrát se přeneseme do roku 1984. Powerslave, 5. deska, Iron Maiden, vyšlo 3. 9. 84. a okamžitě vystřelil na vrchol britského albového žebříčku. Budeť taky ne. Hned po vydání totiž následovalo monstrózní celosvětové turné World Slavery Tour a mělo neuvěřitelných téměř 200 zastávek. Tahle deska pak vyšla ještě jednou v roce 1998, ale už obohacená o velice obšírnou multimediální sekci. Samozřejmě tam najdete takové pecky jako Aces High, Two Minutes to Midnight. No a Powerslave, jakožto vlajková loď celé desky, to je dokonce až na pozici 7., když si budete pouštět ten originál z 84. A to vůbec nevadí. Zajímavostí je, že kromě samotných Maidenů se na tvorbě bukletu, propagace, všeho toho kolem, co se děje kolem vydání nové desky, podílelo hned 6 fotografů, 4 pomocní hudební režiséři a hned 3 lidé, kteří to míchali. Tak si dovedete asi představit, jak to trvalo, než se tihle experti hudební zhodli, že to bude vypadat tak a ne jinak. Nicméně povedlo se, vyplatilo se a je to další deska, která rozhodně určitě ve vaší domácí diskografii nechybí. Odpolední

0: Kam čert nemůže, nastrčí outratku.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
5: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

ale jo, mají, naštěstí. Před námi Annihilator ve čtvrtečním odpoledním driveu Píši Sofiu, což je krásný, dlouhá, náhodně povedený, a pak si můžete říct taky o to svoji. Takže jestli máte chuť na muziku podle sebe, dejte vědět. 725 33 11 55. Čas rok.

0: si Sofiu tady na rádiu Čas rok ve čtvrtečním odpoledním driveu. Víte, jak to vypadalo, když se Krakonoš vydal tak jakože na výlet, tak přešlápnul, strašně to dunělo, samozřejmě, že vzal Krkonoše, že jo, hory Jizerské, Lužické, na večer zvládly i ty Krušné. A Petr, ten je z těch Jizerských, čau.
1: Ahoj, ahoj. Jizerky zdraví, Severní Moravu a Slezsko.
0: Přesně, teď jsem na to čekala, ať na něho nezapomeneš,
1: A vlastně i tu Jižní Moravu, protože když už máte těch 250 000 posluchačů, nebo kolik tam byla ta cifra šílená, tak se jako hlásím, že i v severních Čechách vás to poslouchá. Jako.
0: Člověče,
1: normálně nevěříte, ale já jsem byl tady na burze a proti mě asi 4 nebo 5 frajerů, tak procházím a tričko prostě Rádio Čas rok, tyvo, říkám, tak fajn, ale jste tady dobře zasetý, tak už byste taky u nás mohli začít vysílat féterů.
0: Ale to je hozná rukavice, to je hozná rukavice.
1: Ten váš management by s tím měl něco dělat.
0: Tak co si zahrajem,
1: povídej. Zahrajem si pro starý dětky, M jako metal od Arakainu ještě s Bichtíkem, když je to dědek Prudič, ty vole, tak prostě k Arakainu patří. Zdravím celou tu naši rokovou rodinu, nejvíc Maxe, Aleše, Motáka, kapitána samozřejmě, šéfa našeho Big Bosse, no Laďu z Maranela a Temné sídlo ve Těbořicích. No a hlavně a Tatara s Agátkou, ty vole, to by mi neodpustili.
0: To by zase dostalo.
1: Tak jo.
0: Tak jo. Tady to máš, měj se, čau.
1: Čau, čau a děkuju moc krát, ahojky.

0: Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. Ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Leny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Čas rok.
3: Čas rok.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
7: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
8: Už dál nemusíš hledat.
9: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
8: Žádné kompromisy, žádné hranice.
10: Rádio Čas rok na tvrdo.
9: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
11: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

Dive má před sebou posledních 60 minut a v nich zazní třeba Dynasty. Připravený Mike Oldfield. Samozřejmě Maggie Riley. A do třetice Kiss and Die.

0: připomenu ještě jedné třicátiny. Dneska totiž neslaví jenom první oktávka, ale taky událost, která 100% rozbila Českou prostřed 90. let. Počkejte se na to, teď zprávy.
1: Rok vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Řidiči aktuálně pozor v Brně, a to na dvou místech. V Rooseveltově ulici šetří složky integrovaného záchranného systému havárií motorkáře a na Hvězdoslavově ulici se srazilo osobní auto s dodávkou. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rok. Zprávy.
2: Dobré odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Český Červený kříž spouští unikátní kurz pro veřejnost. Milion Čechů by chtěl naučit první pomoc ve virtuální realitě. Lidé se tak díky speciálním brýlím a figuríně vyzkouší například oživování nebo zástavu krve. Praktický trénink pro veřejnost se do konce roku uskuteční například v Brně, Ostravě, Olomouci, Zlíně, ale i dalších krajských městech.
1: Morava aktuálně.
2: Ostravské části jich končí dvě problémové ubytovny. Zatímco hlubina bude přestavěna na 230 bytů, objekt Sojvy čeká demolice. Více podrobností dodává mluvčí radnice Ilona Honusová.
3: Pro obyvatele Pískových dolů je nejdůležitější, že ubytovna skutečně končí. Nechceme ale pouze odstranit problémovou ubytovnu. Demolicí Sojvy získáme novou rozvojovou plochu a příležitost rozhodnout, co bude tomuto místu a lidem, kteří tady žijí, nejlépe sloužit, například obecní byty.
2: Zlínský kraj posílí podporu dětí z pěstounských a adoptivních rodin. Místní poradenské a krizové centrum pro ně chystá projekt, který rodinám zajistí stálou pomoc psychologa a speciálního pedagoga. Odborníci pomohou dětem zvládat potíže ve škole, s chováním a nebo ve vztazích a zaměří se také na hledání nových náhradních rodičů. A víkendový program přinese kompletní nálož fotbalových zápasů. Ve druhé šance Národní lize hostí Prostějov už zítra fotbalisty Táborska a v neděli pak rezerva ostravského Baníku vyzve Kroměříž. Nejvyšší soutěž šance ligy pak nabídne v sobotu duel Olomouce s pražskou Bohemkou na Andrově stadionu a nováček Artist Brno se střetne s Viktorií Plzeň. Kolo pak v neděli uzavře souboj Zlína s Teplicemi na tamní Letné. Tolik zprávy v 18 hodin. Hezké odpoledne.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.

0: týdne.
1: O první zářijovou novinku týdne Rádia Čas Rok se postará domácí partička Kafe 80, která má venku single s názvem Spověď. Ten je o běžném životě, který někdy přináší velice zajímavé situace, tak si je pojďme připomenout a vy můžete dát vědět, co na ten jejich kousek říkáte.
0: Rádio Čas Rok, toto je novinka týdne.

Jason Dynamite tady ve čtvrtečním odpoledním driveu na rádiu Čas rok. Mimochodem, když už jsem zabrouzdala tady tímhletím směrem, tak se vrátíme do roku 1996, tady přesně o 30 let. A to měl Hannes Braun, zpěvák Jason Dynamite, zrovna čerstvě 4 roky třeba, jo? Já jsem tehdy měla už 14, tak mezi námi děvčaty. O čem je řeč? Je to přesně 30 let dneska, kdy přiletěl do Prahy Michael Jackson. 3. září 1996. A těch 5 dní bylo naše hlavní město doslova vzhůru nohama, protože tohle šílenství je jasné, že je jeden z vrcholů celých 90 v Česku. A světe div se, já jsem dneska koukala na to video z roku 1996 a na ty davy fanoušku a našla jsem tam svoji spolužačku z Gimplu, to byla úplně jako blázen do Michaela Jacksona. A ona tehdy v tom 96. vyhrála soutěž v časopise Bravo a s kámošem na ten koncert do Prahy na Michaela Jacksona prostě jeli. Takže kromě toho, že se to užila také ještě ve videu, tak jsem jí to hned posílala. Nemohla tomu věřit, že už je to tak dávno. Ano, už jsme zralí. Tak tohle byla také špička roku 1996 tady v Česku. Kromě toho, že jsme tehdy vyhráli ve vidní mistrovství světa v ledním hokeji, že jo? Odpoli.

0: domácí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu Rádia Čas Rock a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: Čas rok. Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 21,90. Jemný král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 39,90. Ale pouze ve středu 2. září jen za 34,90. Jemný kečup od Hamé sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Nebo oblíbenou kofolu originál Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
8: Backstage na rádiu Čas Rock.
9: Ahoj rockeři a rockerky, tady je Zbavoš. Týden se s týdnem opět sešel a já mám pro vás pozvánku na dnešní večer. Zajímavá muzika a velmi zajímavý hosté, to je opět pohled na letní Masters of Rock. Tentokrát je s kanadskými Voivod. Od 7 večer se na vás těším.

Že si posloucháte Rádio Čas Rock, čtvrteční odpolední drive, ten už doslova a do písmene vyhlíží cílovou rovinku, tak ještě jednou dneska naposledy muzika podle vás. 725 33 1155.

tohle byly Devilheads. Čtvrteční odpolední drive je už opravdu ve svém finiši a před námi muzika podle vás. Vypadá to, že někteří už odstartovali víkend. Proč ne? Čtvrtek je takový malý pátek. No a pan Moták, tak ten dneska vaří. Vypadá to, že bude pizza, ne ta originální neapolská, ale ta domácí. S láskou vyráběná, s láskou pečená, tak doufám, že do krčata si pochutnejí, tím pádem dobrou chuť. No a pro nás, pro tento první školní týden, neplecha ukončená, zítra odpoledne tady máte kikuli, tak si to užijte. Společně se slyšíme zase v sobotu dopoledne. Večer si užijte backstage a mějte se.

0: Rádiu Čas rok.
1: Začátek 90. let byl pro Tima Curryho zároveň začátek úspěšného období v Hollywoodu. Hned v roce 1990 dostal roli v televizním filmu To. V adaptaci jedné z

0: nejslavnějších knih Stephena Kinga stvárnil démonického klauna Pennywise.
1: Billy boy. So, except for the one on the end. That's already taken.
0: No a pak přicházely další role, které nebyly třeba úplně velké, ale jak jsem zmínil, Timu Karimu stačil malý prostor, abyste si ho zapamatovali. Takže to byla třeba komedie Oscar, kde hrál po boku Sylvestra Stallona, výbornou roli měl ve filmu Kongo, hrál kardinála Richelieu ve Třech mušketýrech, no a kdo by samozřejmě neznal jeho legendární roli recepčního v pokračování komedie Sám doma.
2: Madam, there are hundreds of parasites out there, armed to the teeth. Do bundle up, it's awfully cold outside.
0: Tim Curry hrál takřka nepřetržitě. Výbornou práci odváděl i v dabingovém odvětví. Bohužel v roce 2012 utrpěl vážnou mrtvici, která se výrazně podepsala na jeho zdravotním stavu. Filmový svět přišel o výraznou tvář malých i velkých rolích. Tak si na jeho počest něco pusťte, výběr je opravdu široký.
3: Film

0: rádiu Čas Rock.
1: Tak a jdeme na premiéry. A já jsem dnes sliboval streamy. Ta následující věc je teda pravda k vidění už nějakou dobu a já doháním restík. Jedná se o pohled na osobu Travise Barkera, jednoho z nejtechničtějších bubeníků a jinak člena kapely Blink 182. Ono už jenom ta historka o tom, jak s nimi začal hrát, stojí za to. Nahlédnete ale také trošku do jeho soukromí, dozvíte se, proč ho to vždy táhlo k jiným hudebním stylům, no a nechybí slova chvály hudebních parťáků z kapely a nebo jiných členů ostatních kapel. 90 minut času by rozhodně nemuseli obětovat jen fanoušci Blink 182 nebo punkrockového stylu všeobecně. Dílo si podle mého názoru užijou všichni, kdo se alespoň částečně zajímají o hudební scénu.
2: Travis was in really bad shape. There was an absolute concern whether or not he would survive.
3: I've never stepped foot on a plane since the crash. And when I think about it, I have the worst flashbacks.
4: I've got two on the ground with burns over here.
5: Get a f***ing in this, man!
1: Část dokumentu se točí okolo neslavné letecké havárie z roku 2008. Barker tehdy jen zázrakem přežil, ale na jeho zdravotním a hlavně psychickém stavu se to výrazně podepsalo. Takže se také dozvíte, jak se dával dohromady a co ho vedlo k návratu do letadla, ale to až po dlouhých letech. Za sebe určitě doporučuju. Dokument Travis Barker Louder Than Fear je k vidění na službě Disney+, respektive Hulu.
0: Film time. Na rádiu Čas Rock.

0: čas rok.
1: Poslední dnešní tip bude na seriál Lanterns. Ano, je tady další komiksovka, ale tentokrát trošičku jiná. Jedná se o nový pokus představit divákům hrdiny zvané pod názvem Green Lanterns, což jsou vlastně takový

0: send an army to put you down.
1: Sledujeme ústřední dvojici v podání Kyla Chandlera a Aarona Pierra. Společně vyšetřují běžně vypadající případ, který je však dovede až k mezihvězdnému spiknutí. Objeví se také Nathan Fillion, který si zeleného hrdinu s kouzelným prstenem zahrál už v loňském Supermanovi, takže je tady provázání s tímto světem. Jak moc? To zatím nechám bez odpovědi. Už několikrát se ukázalo, že takový ten malý televizní formát, kde se tvůrci nebojí být i tvrdší, komiksovkám jenom prospěje. A vypadá to, že tohle bude ten případ. Lanterns si můžete pustit na HBO Max. No a pro tento týden je to vše. Já vám moc děkuju za pozornost a budu se na vás těšit zase příště v dalším Film Timeu.
2: Film Time. Film Time na rádiu Čas Rock. Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 21,90. Jemný král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 39,90, ale pouze ve středu 2. září jen za 34,90. Jemný kečup od Hamé sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Nebo oblíbenou kofolu originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
1: Už dál nemusíš hledat.
2: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
1: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlad.

pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

jménem Freddie Mercury. A na rádiu Čas Rock vzdáme hold jemu i kapele Queen. Letos je to navíc rovných 40 let od památného koncertu v Budapešti. A proto se tento víkend

0:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Ahoj všichni, ahoj rockeři a rockerky. Startuje nám další díl Metalmanie. Televize Rebel i Rádio Čas Rock je připraveno do vás nasypat další dávku v tomhle případě metalu té správné surové muziky. V Americe neexistuje jenom Big Four, k tomu i pár dalších kapel, ale jsou i formace, které je dobré představit nebo spíše připomenout. Jednou z nich jsou Flotsam and Jetsam. Parta, se kterou já jsem se poprvé setkal v době, kdy od nich přicházel do Metalliky Jason Newsted. Kapela, která dodnes píše svůj příběh. Taky formace, která dala světu několik svých zářezů, myslím tím studiových, do rockové historické studnice. Tak pojďme se v tom příběhu tak trošičku probrat. Ladíte vlny Rádia Čas Rock, sledujete televizi Rebel, já jsem David Zbavitel a všem vám přeju dobrý poslech a ostrý zvuk.

Vítejte zpátky ve studiu po další várce muziky. Psal se rok 1981, kdy se v Arizoně setkali jistí Kelly Smith a Pete Mellow. Založili formaci Paradox, k ní se později přidal Jason Newsted, ten právě do Arizony dorazil se svou formací Gangster, ale ta se mu bohužel rozpadla. No a tak hledal lano jinde. Chlapci, jak to bývá zvykem, jamovali metalové klasiky UFO, Judas Priest a další, pak opět došlo ke změně názvu na The Dogs ze Z na konci a muzikanti začali slušně obrážet kluby. Mimochodem taková perlička, objevil se i jistý Ed Carlson z kapely Exodus. Což mě zaujalo, ale jak chytré weby píšou, neplést prosím s legendou ze zálivu Bay Area. Kapela se dostala do podvědomí a po koncertech s Merciful Fate, Exciter, Armored Saint nebo Riot přichází konečně na řadu Demáč a pomalu se začíná psát albová historie. Tak takové byly absolutní začátky kapely Flotsam and Jetsam.

Jsme zpátky ve studiu, vyladíte vlny rádia Čas Rock, sledujete televizi Rebel. Ačkoliv kapela Flotsam and Jetsam vydala řadu alb, a to do dnešní doby, rád bych se zastavil u prvních dvou desek. Za prvé Doomsday for Deceiver a No Place for Dice Courage. Léta 80. a debut kapely společně s Jasonem Newstedem, který album natočil a zmizel k Metallice. Debut je vysoce ceněný možná právě proto, že je v něm odkaz tvorby prvního alba Metallicy. A u druhého samozřejmě taky ještě pár kousků zbylo. Prostě bylo vidět stopu, kterou Newsted v kapele zanechal. Navíc, jak tvrdí recenze, je to ten klasický osmdesátkový metal, nebo spíše ultrarychlý metal, který později po přechodu do další dekády a se vznikem dalších stylů v podstatě na nějakou dobu vymřel. Ti, kteří mají rádi tuhle muziku, tak pro něj jsou albový debut a dvojka kapely prostě klasika.

Tak bando, opět jsme zpátky ve studiu, za námi je další muzika. Flotsam and Jetsam, to nejsou jenom alba z let 80. Kapela vesele funguje dál a to i přesto, že ji potkalo to, co řadu dalších takových kapel. Tedy velké střídání personálu, který v kapele obsluhoval hudební nástroje. Pro někoho, co se týká tvorby, jsou vrcholem alba Quattro a Drift, kde se Flotsam and Jetsam přesunuli spíše do, řekněme, oblasti power metalu a hlavně si více vyhráli s aranžemi, ale to ostatně v 90. dělali i další formace. Určitě stojí za zmínku i materiál aktuální. Prostě když bych to zhrnul, kapele to pořád šlape. Tak bando, ještě jedna skladba, ať máme stopáž dnešní Metalmanie splněnou. No a já vám přeju dobrý poslech, ostrý zvuk a za týden se na vás budu těšit. Mějte se, zbavoš.

0: dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

muzikálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock. Čas Rock.

herečky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

poznatý jménem Freddie Mercury. A na rádiu Čas Rock vzdáme hold jemu i kapele Queen. Letos je to navíc rovných 40 let od památného koncertu v Budapešti. A proto se tento víkend